Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Na Evropě 2 víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

zapomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontcha z Bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my

0: Lehce po 6. hodině, dobré ráno. Je tady pondělí 13. červenec, ladí vás Evropa 2 a teď Zuzka má pro vás ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Dobré ráno. Česko v neděli poslalo do Francie druhý vrtulník, kterým pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl již v pátek, od soboty je nasazen. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Druhý vrtulník doletěl na místo během včerejšího odpoledne a v podvečer už se taktéž zapojil do pomoci. Celkem 6 jednotek hasičů bude až do dnešního rána střežit doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během dneška bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Frekventovaný úsek Olomouc-Šternberg se ode dneška postupně uzavírá. Opravy potrvají do konce prázdnin. Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vyjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Pokaždé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner si díky zisku 6. letošního titulu upevnil první místo v žebříčku. Zverev se po premiérové finálové účasti ve Wimbledonu, kde bylo jeho dosavadním maximem osmifinále, posune na druhé místo, na místo Carlose Alcaraze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, odstavené vozidlo je na 243. kilometru a komplikace jsou i na Chomutovsku na silnici 568 na vjezdu do Března. Tady došlo ke střetu osobního vozu se zvěří.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, přechodně může být oblačno a to hlavně na severu a severovýchodě, kde se mohou ojediněle objevit i přehánky. V průběhu dne pak naměříme nejvyšší teploty od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a slovo si právě teď bere Pavel Cejnár.
0: No tak jo, 4,5 minuty po 6. hodině, hezké dobré ráno, přeju vám co nejpohodovější vstávání, tady je vaše Evropa 2.

Ladí vás dnešní pondělní ranní Evropa 2, hezké dobré ráno. Skvělá věc, výbírek Sáry Virgeta. Tak, máme 10 minut po 6. hodině a vám přeju co nejpohodovější vstávání. A tak jsem si říkal, co pustit do uší, aby to bylo do pohody, příjemný, aby se dobře vstávalo, cestovalo, začalo pracovat a podobně. Tak vybral jsem Coldplay, to se jednoduše neodmítá. We pray, takže hezké dobré ráno vám všem, pohodové pondělí, jsme rádi, že jste s Evropou 2 i dnes.

Daniel, 16 a čtvrt minuty po 6. hodině. Ještě jednou příjemné vstávání vám všem, kteří se probouzíte do nového, pro někoho pracovního, pro někoho prázdninového, pro někoho dovolenkového týdne. Jsem rád, že takhle po ránu hnedka už jste čilí a máte zapnutý rádio. Mimochodem, dneska je 13. července a dneska slaví svátek Markéty. A Markét tady u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je opravdu hodně. Markét je zhruba mezi námi asi 60 tisíc, jo. Takže nezapomeňte na nějakou Markétu kolem sebe, pošlete jí zprávu, zavolejte, navštivte jí, prostě si vzpomeňte. Já si myslím, že nějakou takovou lehkou gratulací nebo vzpomínkou vždycky uděláte radost. No a když ty holky mají dneska svátek, tak pojďme se jim tak trošku jako pověnovat. Takže pro všechny Markéty, hnedka takhle na úvod dnešního rána, pojďme si dát Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, tak ať máte krásný den. I vy Markéty, i vy ostatní.

0: to listeners, it's Alec here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoj, jsem Pavlík, můj fast boy,
3: and you can head over to Europa, yeah.
4: Nastav uši hvězda.
5: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, Tibet.
4: Evropa 2.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
8: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
7: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
9: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který

0: Vzpomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motokrosový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z Fondu zábrany škod.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

Ladí vás pondělní ranní Evropa 2, hezké dobré ráno, máme lehce po půl sedmé. Tak nevím, jestli vás zrovna zachvátilo to fotbalové šílenství. Mistrovství světa ve fotbale jde pomalu, ale jistě do svého konce. Je to takový mor, já nevím. Já prostě normálně klasicky jsem spíš hokejovej a na fotbal tolik nekoukám, ale když je takovýhle mistrovství, ať už světa, nebo euro, anebo se hraje už jako ty vrcholný zápasy o Ligu mistrů, tak prostě se člověk kouká, protože už to je takovej fotbal ke koukání. No a jak už jsem říkal, jestli vás to pochytlo a třeba vaše ženy, pánové, jsou tak trošku naštvaný, že prostě sednete, koukáte na fotbal. Kolikrát letos jsme kvůli tomu vstávali v noci, aby jsme ty fotbaly viděli, tak už nás čekají pouze 4 fotbalové večery. No. Jeden nás čeká zítra, to je první semifinále, pozítří druhé semifinále, takže zítra Francie, Španělsko, to bude velký boj o finále, no a pozítří Anglie, Argentina, no a potom nás čeká ještě jeden večer o třetí místo a finále. Takže už jsme skoro na konci. Nebudu tady říkat, jestli někomu fandím nebo nefandím, to si sami rozdělte, komu to přejete. Každý má podle mě svýho favorita, no ale chtěl bych říct, že pokud se budeme zaměřovat na ten zítřejší zápas a konkrétně na Francii, kde hraje Mbappé, tak můžete si na letošní dovolenou a vůbec pro sebe něco pořídit, protože něco, co se týká a souvisí s létem, tak teďka bylo uvedeno na trh. Řekneme si už za chviličku konkrétně co. Tak ať máte hezké dobré ráno, Petr Bič projekt Hey Now, teďka při pondělku. Příjemné vstávání.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci zdící malta Pro doma 25 kg za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
11: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
12: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: já vám přeju co nejpohodovější vstávání. Pokud jste naladili rádio až teď, tak před chvíličkou jsem tady mluvil o fotbale, že to šílenství už vrcholí, to mistrovské šílenství vrcholí. Čekají nás už pouze 4 fotbalové večery. Ten první zítra, potom pozítří, to bude semifinále a potom nás čeká o třetí místo a finále. No a když se lehce budeme bavit o zítřejším semifinále, tak proti sobě nastoupí Francie a Španělsko. Proti sobě nastoupí opravdu dva kvalitní týmy. Nevím, komu fandíte, možná někomu to přejete, nepřejete, možná, že se díváte a nikomu nefandíte, ale já tady mám informaci pro všechny fanoušky francouzského kapitána, který se jmenuje Kylian Mbappé. Tak Kylian Mbappé je rychlej, někomu se líbí, jak hraje fotbal, někomu se nelíbí, někomu se líbí zase druhá strana, Španělsko, Lamine Yamal a další španělský fotbaloví velikáni. Ale proč tady mluvím o Mbappém? Představte si, že Mbappé teďka pro svý fanoušky vydal kolekci slunečních brýlí. Takže pokud mu fandíte, dokonce ho můžete mít tak trošku s sebou, když pojedete někam na dovolenou nebo půjdete kamkoliv. Prostě slunečné dny máme před sebou, no a slunečních brýlí není nikdy dost. Je potřeba, aby svůj zrak jste si bránili. No a já už jsem tady koukal, jestli se dají sehnat tady u nás v České republice, a dají se sehnat. Dokonce mě zajímala i cena, protože za takovouhle sérii někoho velmi populárního si lehce připlatíte. To je jasný, když tomu propůjčil jméno, oni to musí zaplatit. Takže za brýle Made in Mbappé, jejich několik verzí, můžete si vybrat, zaplatíte, když přepočtu na naše, tak zhruba od 3 do 5 tisíc. Tak nevím, jestli to je pro vás hodně nebo málo. Mají opravdu různé modely, mnozí si vyberou, tak pokud fandíte tomuhle tomu francouzskému velikánovi, tak můžete mít jeho brejle. Tak jak to dopadne zítra, na to si musíme počkat, utkání začíná v 21 hodin. No a my budeme držet palce a přejeme, ať zvítězí ten lepší. Tak ještě jednou hezké dobré ráno, máme lehce po 6:45, ať nepřijdete někam pozdě, a hnedka ode mne pro vás další muzika. Nabízím Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa a Girls Next Door. To se neodmítá. Hezké ráno.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Evropa 2, 88.2 a

0: Minutu a půl po 7 hodině, posloucháte Evropu 2, my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy. Hezké pondělí vám přejeme.
1: Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády řekl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. V Česku roste zájem o cestování vlakem. V prvním čtvrtletí přepravily vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o více než 2,5 milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity. Píše to ve veřejnoprávní televize. Společně se podíváme za Luckou.
2: V Pardubicích vyroste cvičná kuchyň pro nevidomé. Má pomoci lidem s poruchou zraku k nacvičení bezpečných návyků při vaření. Novinka vznikne v připravovaném středisku v Bělehradské ulici a bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením. Nepůjde rozhodně o obyčejnou kuchyň. Každý detail má být navržen tak, aby lidem se zrakovým handicapem pomáhal v orientaci a bezpečném pohybu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 73-letá česká turistka dnes nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo v lokalitě Sokolie u Těrchové nedaleko Žiliny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D5 ve směru na Prahu, na 14. kilometru se srazily dva vozy. Na D7 na trase Praha Chomutov máme nehodu na 61. kilometru. Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever na 106. kilometru je pak odstavené vozidlo na krajnici.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně počítejte s oblačností, zejména na severu a severovýchodě, může se ojediněle objevit i nějaká ta přehánka. Teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 27 až 31 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 7. pokračuje Pavel Cejnar.
0: Jít na procházku, uklouznout, to je šílená věc, takže prosím vás, máme pro vás důležitou zprávu, buďte na sebe opatrní, ať děláte, co děláte, jestli jdete do práce nebo máte volno, buďte prostě dobrý. To vám přeje Evropa 2, hezké dobré ráno. A k tomu, aby to ráno bylo opravdu dobrý, slouží muzika, tak teď Steven Sanchez a nebo One Republic, hezké pondělí.

Evropě 2. 11 minut po 7. hodině. Dnes nás čeká další prosuněný den. Příjemný letní prázdninový den. No a potrhneme to další muzikou. Tohle je Sunny, Bonnie M, Rehab a za chviličku Dove Cameron. Tak hezké dobré ráno. Příjemné vstávání a šťastnou cestu do práce.

Pohodové pondělí, přejeme vám dobré ráno, 16 minut po 7 hodině, doufám, že se vám příjemně vstává, že máte dobrý den hnedka od rána, o to nám jde navodit správnou letní prázdninovou atmosféru. Tak co, otázka, máte už dovolenou za sebou, anebo ji máte před sebou? Jestli máte za sebou, tak to není dobrá věc, jestli máte před sebou a těšíte se. Já nevím, jak to máte, ale takový to těšení je vždycky jako strašně moc hezký. Ať už to jsou, ať už to je dovolená, nebo to jsou Vánoce, nebo nějaká

Pomůže Evropa 2. No a mluvím tady o dovolený, protože mám tady takovou, dá se říct, hit parádu toho, kde se platí spropitné, kde je dobrovolný, kde je nedobrovolný a kde to může urazit. Takže pokud se chystáte do nějaký země, kde jste ještě nebyli a neznáte to tak, tak za chviličku si řekneme víc, protože někde to je takhle. Nikde to není povinnost. Někde to je hezký, ale někde opravdu můžete tím tuzérem urazit a někde to už mají daný, aniž byste tuzér chtěli dát, tak vám to do toho započítají. Takže žebříček dáme si už za chviličku. Damiano David anebo Quavo a Lenny Kravitz, to je další ranní muzika, ale teď pro všechny, pro dobrou náladu, Silver Spoons. Tak hezké dobré ráno vám přejeme z Evropy 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
10: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
11: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej.

klasika, která prostě patří do éteru Evropy 2. Hezké dobré ráno, příjemné vstávání, lehce po půl osmé. Já už jsem to tady nakousnul, pokud někam budete cestovat, tak jak to máte s tuzérem, s propitným, anebo jak se říká v Egyptě bakšišem? Dáváte, kolik dáváte, je to individuální. Musíme si říct, že to není poplatek, ale je to dobrovolné ocenění služby a dává se třeba v restauraci, hotelu, taxíku, oceňuje se tím průvodce anebo kadeřník a tak podobně. No a všude to je tak trošku jinačí. Tak, tady u nás v Čechách to máme jasně ložené, no a podobně jako tady u nás v Čechách je to na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku a dokonce i Maďarsku. No a já se budu věnovat zemím, kam vy často v létě budete cestovat. Takže Itálie, pozor, v italských restauracích se můžete setkat s položkou coperto, tedy poplatkem za prostření anebo sezení u stolu, někdy také servicio, tedy servisní přirážkou. Jinak cestovatelské zdroje se shodují, že spropitné v Itálii není povinné, ale v turistických oblastech se stává čím dál víc běžnějším. Pokud servisní poplatek zahrnutý není, může být pár eur nebo menší částka do 10% za dobrou obsluhu takovým vhodným gestem. Tolik Itálie. Španělsko, no, tady to taky není povinný, protože podniky zahrnují servis v ceně, zároveň ale se dodává, že v barech, restauracích, hotelech a taxících je běžné něco navíc nechat, anebo třeba zaokrouhlit tu částku směrem nahoru. Ve Francii je klíčové spojení servis compris, tedy servis zahrnutý v ceně. Francouzská praxe vychází z toho, že restaurace už v cenách zahrnují servisní poplatek a často zmiňovaný jako 15%, ale to neznamená, že nemůžete dát něco navíc. Portugalsko je něco podobného. V Chorvatsku se spropitné doporučuje, tady dokonce i chorvatská turistická nějaká kancelář doporučuje dávat kolem 10%, někde se objevuje i 15%. V Řecku to je jako velmi podobný jako v Chorvatsku, Bulharsko to samý, ale pozor, Spojené státy jsou ve spropitném extrémní ve světovém měřítku, protože v Evropě je dýško většinou dobrovolným oceněním dobré služby, jo. Ale v USA má zásadní společenskou i ekonomickou roli. Tam dávají opravdu malou mzdu a vlastně to dýško, to navíc, co dostanou, je velmi příjemný bonus a počítá se to jako podstatný zdroj živobytí. Tady píšou, že v restauraci s obsluhou se běžně doporučuje přibližně, a teď se držte, 18 až 20, někde i 30% z účtu, jo. Pokud dáte míň jak 15%, tak to může připadat jako slabé spropitné a možná, že i když dáte takhle jako mírnou částku, takže dáváte najevo, že se vám tam nelíbí, jo. Dýško se očekává u barmanů, taxikářů, řidičů, hotelových nosičů, pokojských kadeřníků, kosmetických služeb, anebo u rozvozu jídla. Takže běžně 15 až 20%, pokud v Americe dáte míň, tak prostě se na vás budou koukat jako špatně, no. I když je to prostě na vás. No a bakšiš v Egyptě, o tom se tady bavit snad ani nemusíme. To je vlastně taková kulturní záležitost, společenská. Tak my jdeme za další muzikou, hezké dobré ráno, lehce po půl osmé, pouštím Starlight, vynikající věc na dnešní ráno. Tak užívejte a mějte pohodu s Evropou 2.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
7: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
8: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
7: AA Auto. Financování výhodněji než dřív.
8: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
9: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
11: Ten nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
9: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuju vám.
9: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
14: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

VR domy. Ladí vás dnešní pondělní ranní Evropa 2, příjemné vstávání, hezké dobré ráno. No a pokud jste ještě nebyli na zprávách, tak pro vás ty nejaktuálnější připravujeme na 8 hodinu, ale chtěl bych hnedka na úvod říct, že tento týden opět zpátky dorazí vedra a budou velký bouřky, dejte si na to pozor. V tomhle tom týdnu by se mělo oteplit na nejvyšší denní teploty až nad 30 stupňů, takže zase tropy. No a po suchém období by do Česka také měly přijít bouřky, které by mohly být hodně nebezpečný. Jinak po celý týden vždycky odpoledne lehce let sprchne, což nám nevadí, ale když přijdou ty bouřky, tak by to mohlo být zásadní, tak mějte na paměti, abyste si všechno schovali, všechno připravili na to, že ta bouřka může přijít. Prostě já bych to zabezpečil už na začátku týdne, abyste s tím potom neměli žádný starosti. Tak, detaily o počasí a o všem ostatním v 8 hodin, to je zhruba za 11,5 minuty. Teď pro vás další skvělá muzika, která vás probudí. Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, hezké dobré ráno, Evropa 2.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

chvíle na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: forgot lyrics.
1: Pondělí 8 hodina ráno, příjemné vstávání, Evropa 2 ve vašich uších a teď čerstvé zprávy a Zuzka Kozáková, pojďme do nich.
2: Dobré ráno. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali. Už od nového roku začnou platit dětské certifikáty. Ty mají zaručit, aby s dětmi dál nepracovali ti, kteří jim dříve ubližovali. Přestože vstoupí v platnost od ledna, do praxe budou zavedeny o něco později. Podle poslankyně za ANO Heleny Válkové se totiž potřebné systémy teprve připravují a organizace by neměly dost času své vedoucí prověřit. Teď už předávám slovo Lucce.
3: Přechod pro chodce v Českém Krumlově se změní. Po nedávné vážné nehodě město uvedlo, že úpravy tohoto přechodu už několik měsíců připravuje. Odborné posouzení ukázalo, že přechod v ulici na Svahu je na nevhodném místě a navíc není dostatečně viditelný. Také neodpovídá současným technickým normám a chybí mu odpovídající veřejné osvětlení. Podle odborníků je tedy rizikový. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D3 pozor na vysypaný náklad na trase Mezno Kaplice na 104. kilometru. Bouralo se na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 14. kilometru se srazily 2 vozy a s odstavenou dodávkou počítejte na dálnici D1 na 213. kilometru ve směru na Prahu.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
2: Většinou jasno až polojasno, přechodně počítejte s oblačností, zejména na severu a severovýchodě, kde se taktéž může ojediněle objevit nějaká ta přehánka. Na teploměrech pak naměříme od 27 do 31 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 4 minuty po 8 opět pokračuje Pavel Cejnár.
1: Tak jo, hezké ráno. Lehce po 8 hodině, pondělní, pro vaše uši jsou připraveni Switch Disco anebo

Kalin a Sofian Pistácie pro dobré pondělní ráno. Pojďme dál, teďka Sombr, za chvíličku Dua Lipa, 13. červenec a my se budeme věnovat takovému tématu zapomínání. Tak jenom apeluju na vás, při pondělku nezapomeňte na něco, nebo dokonce na někoho. Je, to byla hrůza. A mějte dobrý den. S Evropou 2, to jsme my.

8.17, pondělní ranní Evropa 2, hezké dobré ráno. Tak jak to máte s tím zapomínáním? Zapomínání věcí, to je taková jako běžná věc. Nevím, jestli jste se setkali někdy s tím, že třeba odcházíte z domu, telefonujete s někým, říkáte si jako, dáváte si věci do tašky a furt telefonujete a odcházíte u toho a potom říkáte, sakra, kde já mám ten telefon, do prčic, nemůžu najít ten telefon. Potom najednou zjistíte, že s ním telefonujete a vůbec si to neuvědomujete. I takovýhle může být zapomínání. Je to strašný někdy zapomenout na někoho, třeba když má, já nevím, svátek, narozeniny, nebo na někoho zapomenete ho někam pozvat, to je úplně to nejhorší. Když zapomenete nějakou věc a není to důležitý, tak jenom se nad tím jako zasmějete. Takže podle mě každej alespoň jednou někdy něco zapomněl, jo? To zapomínání, já jenom o tom mluvím, abyste třeba na začátku týdne něco nezapomněli udělat a potom se to s váma potáhne až do konce toho pracovního týdne. Pokud se balíte na dovolenou, nezapomeňte pasy třeba, nezapomeňte kreditky, prachy, nebo dokonce pozor, když někde zastavíte na dálnici, budete čerpat někde u benzinky, nezapomeňte tam někoho z vaší posádky, to je opravdu šílený, tohle to všechno se stává. No a my už za chviličku si řekneme takový jako žebříček, on to není žebříček, hit paráda, to, co se zapomíná v taxíku, jo, a možná, že se budete divit, co konkrétně tam někdo někdy zapomněl. Takže bez zapomínání tento týden, myslete na to, všechno si pečlivě zkontrolujte, no a já teď nezapomenu pustit další muziku, abyste měli dobrou náladu a pohodu. Teď tohle je velmi oblíbená Taylor Swift. Posloucháte Evropu 2 a vám přeju pohodové pondělí a hezké ráno.

0: Evropě 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Trošku diskotéky jsme si dali po ránu. 8:30 mezi námi, hezké pondělní ráno vám přejeme z Evropy 2. Před chviličkou jsem tady rozbalil takové téma zapomínání. Řekli jsme si, co se všechno může zapomenout. Apeloval jsem na vás, ať někoho někde nezapomenete, když budete stavět a pojedete na dovolenou, nebo něco nezapomenete a tak podobně. No a mám tady vlastně takovej výčet různých věcí, co lidi zapomínají, konkrétně budeme říkat v taxíku, jo. Tak, že tam zapomínáte mobilní telefony, foťáky, baťohy, peněženky, klíče, oblečení, pasy, brejle, šperky a tak podobně, to je jasná věc, to prostě někde se dá zapomenout, dokonce někdo tam zapomněl kachní pařáty, nevím, kde to vzal, kam to vez, no potom tam někdo zapomněl sluchátka pro psy, to vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje, ale jsou tady dvě věci, které vůbec nechápu, že někdo může zapomenout v taxíku, jo. Tak na druhém místě je věc, že tam někdo zapomněl 240 koblih. Chápete to? Když tam zapomenete, já nevím, pytel s koblihama, někde je koupíte, vezete je domů na snídani. Ale 240 koblih zapomenou v taxíku, to už musel mít ten onen, co to tam zapomněl, nakoupeno. A musel být prostě narvaný jak nějaká taška do Chorvatska. No ale potom tam taky někdo zapomněl i živýho křečka a malýho pejska. Takže prosím vás, tohleto by se vůbec nemělo stávat. Něco živýho vůbec někde nemůžete zapomínat. Tak myslete na to, pokud zapomínáte, tak si udělejte, já vím, dřív se nosili ty kapesníky, tak uzel na kapesníku, nebo udělejte si nějakou poznámku někam, zapište si za uši, ať náhodou něco anebo někoho nezapomenete, protože je to obrovský fopa a to se prostě nedělá. Tak přeju vám týden, den a vůbec celé léto bez zapomínání.
1: To je léto na maximum. Evropa 2.
0: A dá se říct, že to zapomínání je vlastně takový selhání vaše. I tak to můžeme říct. Proto jsem vybral následující song, něco z Čech. To jsou Činasky a jejich single, který máme rádi. Selhání, tak hezké dobré ráno a pohodové pondělí s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Ladí vás Evropa 2, máme 8 hodin 49 minut k tomu a já vám musím prozradit něco zákulisního. Ivana, která jela na dnešní vysílání z chalupy, jak to máte daleko? Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno, je to prostě hodina a půl tak.
0: No. Tak za hodinu a půl tuhle tu písničku slyšela, říkala asi 10krát nebo 11krát, přijde do rádia a těsně předtím, než promluví, tak po 12.
1: Po 12. bylo to po 12. ale musím ti říct, že ta písnička má něco tak divného v sobě, že já vlastně jsem přišla, když jsem to slyšela teď tady, jak jsem vlastně byla naštvaná, to můžeš potvrdit. Ale pak jsem si to tady prospěhovala. Vlastně. To je prostě proto ta píseň, proto jí milují děti a zároveň to dostane prostě od kritiků Oscara za nejlepší prostě seriálovou filmovou píseň.
0: Ano, má tam něco podprahového.
1: Ano, dobrýho.
0: Hele, je to zlatá písnička. Golden. Je to v názvu.
1: Je to tak.
0: Tak prosím tě, předávám ti slovo.
1: Děkuji.
0: Dneska sama?
1: Dneska, hele, uvidíme ještě.
0: Jo, tak ty nikdy
1: třeba
0: nevíš.
1: Třeba se někdo, já nikdy nevím.
0: Je
1: třeba
0: to 50
1: se někdo
0: na 50.
1: Ještě, no, třeba se ještě někdo
0: buď a nebo
1: vytvoří.
0: Takhle, sama na dvě hodiny, jako jestli určitě, tak na dvě hodiny v 11 se vrátím, nebo lehce před 11. A chtěl bych našim posluchačům slíbit, že něco budu rozdávat.
1: Zase Huntrex pustíš?
0: No, možná, uvidíme. Tak je to zlatá písnička, že jo?
1: Ale bude i soutěž zlatá.
0: Zlatý hity pouštíme. Bude soutěž, takže Leony, Leny v 9 zprávy a ty pokračuješ, takže...
1: Těším se.
0: Hezké pondělí ti přeju. I vám ostatním.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Přesně 9.00, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a naše Zuzanka Kozáková.
1: Dobré ráno. Česko v neděli poslalo do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl již v pátek, od soboty je nasazen. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Druhý vrtulník doletěl na místo během včerejšího odpoledne a v podvečer se zapojil taktéž do pomoci. Celkem 6 jednotek hasičů bude až do dnešního rána střežit doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během dneška bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Frekventovaný úsek Olomouc-Šternberg se ode dneška postupně uzavírá. Opravy potrvají do konce prázdnin. Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vyjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Pokaždé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner si díky zisku 6. letošního titulu upevnil první místo v žebříčku. Zverev se po premiérové finálové účasti ve Wimbledonu, kde bylo jeho dosavadní maximum 8. finále, posunul na 2. pozici místo Carlosa Alcaraze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, dostanete se do kolony na dálnici D1 od stého 85. kilometru ve směru na Brno. Na Zlínsku v Luhačovicích v Nádražní ulici se srazily 2 vozy, v Kladně v Doberské bouralo osobní vozidlo a s nehodou počítejte i v Praze. V Plzeňské se srazila tramvaj s osobním vozem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno, až polojasno. Přechodně očekáváme oblačnost, zejména na severu a severovýchodě, kde se taktéž může ojediněle objevit nějaká ta přeháňka. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo právě teď přebírají Ivana s Koťákem.
4: Já chci za sebe říct, že jsem se v podstatě, nemohl ani dospat.
0: Já taky nestrašně jsem se těšila i na Koťáka, i na vás. Posloucháte Evropu 2.
4: Na koho víc?
0: Na tebe. Evropa 2.

0: Pondělní Evropa 2 hraje na maximum. Dobré dopoledne, jsem Koťák, Fancy, Zuzka Kozáková. Vítáme vás, přátelé.
1: Dobré ráno.
0: Musím říct, co tady probíhá vždycky v tom mezičase, kdy hrajou písničky, tak holky tady naprosto spontánně a s tím největším možným emočním zaujetím popisujou, jak mohou vypadat rodinné dovolené. Nemyslíme to pozitivně, ani náhodou. Co se tak jako může poskládat na té dovolené, když berete sebou, já nevím, tchýni ze strany manžela?
1: Třeba. Nebo prostě spíš ty rodiče nebo rodiče partnera, když nejedete na takovou tu klasickou dovolenou své rodiny anebo s partnerem, ale vezete prostě sestry, bratry, matky, tchýně,
0: chány. Pojďte sestřenice, všichni jdem.
1: No, my jsme jednou jeli do Říma. Ona totiž Zuzka tady prohlásila, viď, že jedete do Říma s celou familií. Jak se bojí už teď, ne?
0: Už, ano, ano.
1: Já jednou v Římě byla, ještě bezdětná, a vzali jsme moji maminku s mým otcem a pak manželovou maminku s otčímem. Zážitek od letiště, kamery, svačeny sebou, řízky,
0: počkej, ale starý VHS-kový kamery. Takový ty, co do nich dáváš tu obrovskou kazetu, ne?
1: Ale byla to už taková ta digitální něco, jakože si prostě do toho dal nějakou malou věc, nevím, co to bylo.
0: Prostě nějakou paměťovou, nemuseli mít na rameni tu kameru ještě.
1: Ne, ale drželi pořád skoro ve dvou rukách, jo, otčím mého manžela. Takže jsme v Římě, už to natáčím, jak se máme. A tady počkej, my to máme ten záznam.
0: Já vím, a tam dole v tom záznamu toho obrazu je ještě takový ten letopočet, že jo?
1: Letopočet před Kristem, no. A moje máma v tom videu říká, a já jsem vzala svačiny, protože mi bylo jasný, že budete mít hlad. A vyndává svačiny v letišti na Římě, kdy mi dojde, že prostě v tom kufříku měla fakt jako ty řízky. Ale najednou, když přijdeme na ubikaci, tak říká, a sice jsme tady v takovém sírovém státě, tady hodně asi prej jsou tady dobrý síry, těstoviny, vzala jsem ale něco našeho, vyndala hermelín.
2: Ne.
1: Hermelín, jo, vyndala
0: nebrala
1: hermelín.
0: Nebrala se mu hermelín přece do Itálie.
1: Pak tam někde spadla, pak tam křičela chvíli, prostě, že to všechno drahý na náměstí před Vatikánem, já nevím, no. Já prostě už takhle, tak, Řím, ale, Řím ne.
0: To je takový to, že se opravdu posuneš z restaurace do jiné restaurace, protože tam ty karbonára jsou za 13 Eček, ale jako 10 dál, metrů dál, jasně? Jsou za 11.
1: 11.
0: To se...
1: Těšíš se do Říma, Zuzi?
2: Těším.
3: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
11: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
12: Zpátky k muzice.

0: Tady ta píseň na mě normálně jako dává takový vibe jako světový, přitom jsme v České republice, chápeš?
1: Dobrý, já to vlastně nechápu, ale je to já super.
0: Je to super, posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2, téma jsou dovolený, já jsem tady říkala, že jsem párkrát absolvovala dovolenou s našima, ale teda už za mýho partnerského vztahu, takže s manželem, s rodičema a ještě s jeho rodičema a vlastně, co říct na to?
1: Jako odvážný,
0: Co říct, nedoporučuju.
1: Počkej, tak je tam, já jsem teďka koukal, sorry, jaká je, obrovský oslý můstek. Mm-hmm. Koukal jsem na dokument o teleskop, webův teleskop.
0: A to je opravdu obrovský oslý můstek.
1: Obrovský oslý můstek.
0: Jsi ve vesmíru,
1: a tam
0: někde
1: prostě popisovali ti chlapíci z toho NASA a říkali, že tam je takzvaných 480 bodů selhání. To je 480 věcí, které se můžou pokazit, než se to jenom dostane na tu orbitu a někde tak, než to otevře to obrovský zrcadlo. Tak tady těch bodů selhání, čím víc je tam těch rodinných příslušníků,
0: je
1: tím je to prostě těžký užonglovat celý. Takže jako velký respekt. Já musím říct, že občas ta... už ještě jeden oslý můstek.
0: Bude to taky zase... Jsme u vědců někde?
1: Ne, je to něco jiného. Dovolené s rodinou mi připomínají poslední zápas Conora McGregora. 5 let se těšíš na to, jak se Conor McGregor, největší prostě postava MMA, vrací prostě do toho oktagonu. 6. hodina raní. Las Vegas, nejdražší karta v historii, prostě všechno nejvíc nej. Mm-hmm. A Conor McGregor si vyhodí koleno po 20.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Právě dospívává Doeči a Anxiety.
1: Přesně, já jsem z toho úplně... Mám z toho úplně anxiety.
0: Ježišmarja, já z toho taky už anxiety. Jak bys to řekl, sakra? To jsem taky excited. Hele, my máme za sebou historický víkend. Hysterický i historický, protože ve dvou hře žen na Wimbledonu 2026 vyhrála teda česká tenistka, to jsme věděli už v pátek, že vyhraje. A teda je to Linda Nosková, no.
1: Je to Linda Nosková, je to historický zářez. Byl to pěkný zápas, koukal jsem. Nejdřív to vypadalo, že to bude jakoby na jednu branku. A nakonec vlastně jsme tam měli drama v druhém setu. Mm. A v tom třetím, já teda musím, víš, co je return? Víte, co je return?
0: Je to takzvaná vratka.
1: A teda musím říct, že vítězka Wimbledonu Nosková má teda fantastickou vratku. Teda jako výbornou. A no. Možná i pro zajímavost, tak jsme s tátou seděli v hospodě a tak jsme to jako debatovali jsme nad tím a říkáme, ty bláho, ty prize money, to je taky dobrý, co? Že tam je nějakých 3 miliony 600 tisíc liber je pro vítězku i pro vítěze Wimbledonu, je to rovný, to je správně. No ale ty daně, co oni mají?
0: Oni dají něco Wimbledonu.
1: No tak oni dají v britský vládě, Wimbledonu, prostě všem dají hodně peněz. Takže byť 3,6 milionů liber je spousta peněz, ale oni 45%, pokud se nepletu, tak nechávají, to jim zdaní, to jim hnedka říznou. Mm-hmm. No a pak je tam ještě jako rozpad mezi ten tým a tak.
0: No. Ale tak to asi Karolíně ani nemusí být líto.
1: Podle mě nemá ani na letenku zpátky. Jako.
0: Ztratila prachy.
1: No, jela autem, na kole možná, fakt se nejsem jistý.
0: No ale myslím, ta co je druhá teď.
1: No Muchová, no ježišmarja, no, to je úplně...
0: Ta ztratila kamarádku hlavně, jak říkal, moje ex-friend, což mi přišlo úplně skvělý, protože se tomu smál úplně celý svět. Bylo to všude, tak? Ve všech tabloidech i ve všech skvělých jakoby, magazínech světa. Hmm. A lidi pod tím píšou komentáře, že Češky jsou nejen úžasný tenisky, ale že jsou strašně vtipný.
1: No jasný. Umíme skvělý humory. Já teda chci ještě doplnit, že dneska má svátek Markéta, tak jako zdravíme a vysíláme podporu Markétě Vondroušové, která teda bohužel teďka má kolem sebe takovou jako kdyby nedořešenou kauzu.
0: Je,
1: a všechny holky, tenistky jí dali jako props. Podporu props, tak.
0: Ať žijou české tenistky.
1: Milujem vás.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
8: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze.
9: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Iconic. Posloucháte teď dopolední Maximum muziky na Evropě 2. Koťák, taky Ivana. Nás to s váma baví, jestli teď někoho něco baví, tak je to život jednoho zpěváka / rapera, který je teď čerstvě v Guinnessově knize rekordů. Koťáku, znáš tady toho?
1: Jo, no.
0: No, zní jako, teda zní, nezní jako pes, ale jmenuje se jako pes, je to pan Pitbull.
1: Ano.
0: Což je původně jako latino umělec, který ale si říkal spoustu let Mr. Worldwide, to všude si říká Mr. Worldwide, vždycky takhle, ježiš, já dneska s toho angličtinou vůbec mi to nejde.
1: Dobrá se ještě, ne.
0: Worldwide, to je jaký blbý slovo, no nic. Ale Pitbull se teď dostal do Guinnessovky, je úplně nadšenej, říká teda, že se teď už nebude říkat Mr. Worldwide, ale Mr. World Record Right.
1: Okay.
0: Řek, čím si myslíš, že by se tak tady ten člověk mohl dostat do Guinnessky?
1: Hele, jako mám jeden tip, přísahám, že nevím, o co se přesně jedná, ale když byl před O2 arénou, tak vím, že tam bylo hrozně moc a mladých lidí jako velmi překvapuje, že má Pitbull zásah v té úplně i mladionký jako cílovce a vím, že před tou O2 arénou bylo strašná spousta lidí, kteří
0: myslíš
1: měli...
0: Myslíš čtyřicátníky?
1: No, kteří měli tu jeho ikonickou pleš. Takže možná nějaký takovýhle setkání. Je to ono, jo? Dobrý,
0: jako protože jeho fanoušci si berou takovou tu, no prostě si berou jakože, jak se to řekne, no, jakou masku.
1: Náblek, ne, vlastně, asi koupací čepici, nebo já nevím, co to je.
0: Masku na hlavu, na temeno, aby vypadali, že nemají vlasy, no. A teď jich na koncertě měl 22 tisíc lidí tady s tou umělou pleší, tak proto je v Guinnessovce.
1: A byl už v těch Letňanech, nebo ještě ne?
0: Já teď nevím, ale jestli bude, tak pojďme to nějak to.
1: Já mám
0: zbořit.
1: Ne, já mám v ten den
0: už něco máš.
1: Štiny.
0: Tam bude taky asi někdo hlohlavej. Posloucháte Evropu 2. 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady je Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
3: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: 10.00, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády řekl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. V Česku roste zájem o cestování vlakem. V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o více než 2,5 milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity. Společně se podíváme za Luckou.
2: V Pardubicích vyroste cvičná kuchyň pro nevidomé. Má pomoci lidem s poruchou zraku k nacvičení bezpečných návyků při vaření. Novinka vznikne v připravovaném středisku v Bělehradské ulici a bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením. Nepůjde rozhodně o obyčejnou kuchyň. Každý detail má být navržen tak, aby lidem se zrakovým handicapem pomáhal v orientaci a bezpečném pohybu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 73-letá česká turistka nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo v lokalitě Sokolie u Těrchové nedaleko Žiliny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1, na 276. kilometru ve směru na Prahu máme odstavené nákladní vozidlo po nehodě. Nehodu pak hlásí Blansko, ve Vodní ulici se srazila dvě osobní vozidla a další nehodu máme v Ústí nad Labem v ulici Nový svět.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se.
5: Jak je venku?
1: Venku je aktuálně jasno až polojasno, přechodně může být oblačno na severu a severovýchodě v průběhu dne. Nejvyšší teploty pak očekáváme v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po desáté pokračují Ivana s Koťákem.
6: Takhle, je to tady po několikáté, ale já se domnívám, že bychom se měli podívat na Jamesa Bonda.
7: Zase? Kdo ho teda bude hrát? Kdo?
6: Já.
3: Evropa 2.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2, 10 minut po 10. hodině vás zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Zrovna jsme si říkali, jaký úžasný věci dokážou vzniknout, když se teda sejde Eva Farná z Mirai. Tady ta věc vznikla, že oni se jako sešli, vlastně skoro uměle, že si napíšou písničku.
0: Jako se prostě potkali na pivě a udělali písničku.
1: Tam ne, právě.
0: Jo, asi ve studiu,
1: věc. Asi ve studiu, no.
0: To je škoda, že se nedá pěkný dělat hudba prostě jenom v hospodě, víš?
1: Taky se dá dělat.
0: Že to natočila a rovnou vydala.
1: To dělali Sex Pistols.
0: my se tady s Ivankou dneska, řekněme, dojímáme trochu i angličtinou a já otevírám prostě jeden, nechci říct bulvární deník, prostě jeden deník a koukám tady přísně tajná svatba Taylor Swift. No a teď tam prostě dorazila celá řada známých osobností, ale je zvláštní, jak my to občas jako skloňujeme, že jo? Tak je tam psáno. Šperkařka, ta holka, co chodí s Bradem Pittem.
1: Ano.
0: Inés de Ramonová.
1: Ramonová, to ova.
0: To ova, no. A teď jsou jako dvě party lidí. Jednu partu to jako fakt štve, že se tam dává to ova, byť by jako nemuselo, protože ona je jako cizinka. Ale pozor, je tady výjimka. Je tady napsáno třeba Jessica Alba. Nepíše se Jessica Alba Ova, jo?
1: Ale já si myslím, že je to tím jménem.
0: Selena Gomez není Selena Gomez, ale Selena Gomezová.
1: Víš, kdy to dělají ty novináři tady těch bulvárních jako věcí, kdy prostě, když je na konci souhláska, si myslím, to je ta teorie.
0: Aha.
1: Selena Gomez, tak tam dají to Ova, ale jako Jessica Alba, museli by udělat Alba Ova. A co pak mají holky dělat, který se jmenují jenom jednoslovně? Zendaya, Adele, Madonna, Madonnová, Adélová,
0: Zendayová. Já jsem si pohodě, abych to dokázal vyslovit, ale baví mě, jednou, myslím, nějaký český fotbalista v nějaký historice říká, že se ho ptal nějaký novinář nebo kamarád ze zahraničí, říká, ty Jirko, proč se tvoje manželka jmenuje, jako, proč se jmenuje jinak než ty? A ona se nemenuje jinak než já jsem prostě, a možná to byl Tonda Panenka, víš, něco takového. A on říká, no tak ale ty jsi panenka, tvoje manželka se jmenuje Panenková. A on říká, ale my to takhle máme, u nás se to takhle skloňuje. A poslouchej, a šel kolem něj údajně, já to určitě kazím tu historku, ale šel kolem něj nějaký jiný fotbalista a on, že se teda zeptá jeho, jestli nekecá. A on říká, hele, Jirko, jak se jmenuje tvoje manželka? A on se jmenal Veselý, a on, Veselá.
1: A takhle to máme my v Sovětském svazu.
0: Teď už Coldplay.
1: Evropu 2.

0: No tak Imagine Dragons zpívají anglicky, že? Takže ono tam, hele, skoro není co zkazit.
1: No není.
0: Ale český jazyk, ten je zapeklitý. My jsme tady trošku, já jsem chtěla říct teď strašný slovo, se nemůžu,
1: ubezpečovali, zajišťovali jsme se.
0: Jakoby, no nic, prostě jsme řešili jsme přechylování příjmení ženských, jo, že my říkáme to ova, svět je zmaten, ale svět je zmaten z českého jazyka z několika důvodů. Jsem se zeptala chatu GPT, co by to tak za důvody mohlo být, i když to víme, protože jsme vystudovali s Kuťákem ku podivu oba základní školu, tak tam jsme se naučili 7 pádů, jo. To je jeden z velkých důvodů, proč svět český jazyk považuje jeden z nejtěžších. Složitá slovesa, protože my máme vid, takzvaný, dokonavý a nedokonavý. Mnoho časování, teď jako různých předpon. Pak máme takový volnější slovosled. Rozhodně volnější, 35krát podle mě volnější než anglický jazyk, jo. To znamená, díky pádům lze slova ve větě přeskupovat a pro cizince to může být matoucí. My ty slova vždycky nemáme na tom samém místě.
1: Jo, pravda.
0: Co myslím? My to hodně měníme. A pak máme výslovnost některých hlásek, která do toho ještě úplně hodí prostě bombu, a to je ř. Někdy i ž pro někoho, to je prostě pro někoho strašnost.
1: Počkej, ale i Slováci, já jsem tancil, já neříkám to proto, abyste mě chválili, jo, ale já jsem tančil v taneční skupině, která se říkala
0: Křečkovi muži,
1: a to teda jako pro Slováky bylo jako velký peklo. Křečkovi muži, jako těžký.
0: A to jste byli v Budapešti,
1: těžký,
0: že?
1: Ano, byli jsme.
0: No a pak máme velké množství koncovek a výjimek, chápeš, my máme strašně výjimek. No počkej, když už se, my máme ty vyjmenovaný slova do toho. Ono teda zase takhle, nepravidelný slovesa zase mají v angličtině, což mě vždycky strašně štvalo, proč nemůžu pořád říct prostě, proč nemůžu říkat jenom, pojďme si říct nepravidelný sloveso nějaký.
1: Prostě so třeba.
0: Proč nemůžu říct sí, pořád, no, ne, no, jednou přesně. Je to so, seen.
1: No seen, ježišmarja, úplně mě to rozčilo.
0: I have seen, a ty jenom kdy? Kdy jsi to seen?
1: No, ale pozor, ale zase já jsem, pamatuju si, že jsem viděl jedno video, které zpracovala nějaká dívka z Vietnamu, a bylo to strašně zábavný. A teď tam prostě právě se chtěla zorientovat, chtěla najít jakoby tu matici, ten pattern, kterýho se může jakoby držet. A bylo to jenom, byly to jména. A ona, Daniel, dobře, zkrácená forma, Dan. Takže si takhle jakoby očkrtla, říká, jasně, to je jenom taková, ta první část, jakoby je to Dan. A Jakub, a ona, tak to bude asi jak. Yeah. A mě, špatně, Kuba. Sakra, tak to mi tam jako mentum.
0: Co tam ještě? Můžu.
1: No jasně.
0: Je tam Josef.
1: No jasně.
0: A je tam.
1: A ona, Jos? A ona, ne, Pepa.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: My máme tady s Ivankou takovou, řekl bych, speciální superschopnost. My máme posluchače Evropy 2 natolik rádi, že jsme k vám možná zbytečně upřímní. A pokud něco nevíme, nebo jsme v něčem, řekněme, trošku hloupí nebo delulu, tak vám to řekneme. Můžete se na nás spolehnout. Já jsem před nedávnem tady takový přiznání měl, že jsem si vybíral, když pojedu do Dánska, tak který z těch dvou krásných měst, který na mě vyskakuje na Instagramu, do kterého pojedu. A jestli to bude Kodaň nebo Kopenhagen. Když jsem teda potom zjistil, že to je
1: to
0: stejné město, tak se mi ulevilo, ta rozhodovací paralýza ze mě spadla. A Ivanka má taky takový občas podobný úvahy, kdy něco zjistí.
1: Já zase před lety jsem zjistila, že Hemenex, protože já jsem to vždycky představovala v češtině, já to vždycky musím takhle uvíst, jako H-M-N-E-X. A tak já jsem zjistila si před třemi lety, že je to ze slovíček hem and ex, tedy šunka a
0: vajíčko.
1: Já jsem to fakt nevěděla. No a teď vlastně před lety mi teda taky došla jedna jakoby taková blbůstka a myslela jsem si, že snad, že už to nikdy neřeknu jako takhle před lidma, protože bych se musela hodně stydět, ale když tady řešíme český jazyk, tak můžeme říct, že český jazyk je velmi těžký pro cizince se naučit. Sleduju jednoho takového velmi sympatického amerického influencera, který byl na Smíchově a on říká dámové a pánové, což mi přijde skvělý na tom je vidět, jak je to prostě moc jako těžký skloňování, máme 7 pádů, máme prostě věci, výjimky a tak. A jediný, co je na našem jazyku docela podle mě jednoduchý, že to, co napíšeme, to tak i přečteme. A s tím jsem do světa jako malá holka šla, co přeci napíšeš, to přečteš, jo? Takže když dáš kočka, napíšeš, tak přečteš kočka. Takhle to je. Ale když jsem začala koukat na teenage filmy, když mi bylo jako nějak třeba 15, tak jsem zjistila třeba v Mean Girls nebo různě v Prcičkách a tady v těch jakoby...
0: American Pie, myslím, pardon.
1: Tak jsem zjistila, že mají Američani takový ty spellingový soutěže, ne?
0: No, to je
1: na
0: pravda.
1: High school,
0: no,
1: na jasně, high school, jasně. Na středních školách, vlastně i na základních spíš, tak mají takový spellingový soutěže a já jsem si normálně pořád říkala, co je to za debily. Jakože opravdu oni si stoupnou a teď prostě mají napsaný kočka a říkají
0: a rodiče, je výborný.
1: Jenže jak se někdy říká, že ty amici někdy, že třeba nejsou tak vzdělaní, jak se říká, asi je to normální. My prostě tady s tou kulturou edukativní jsme vzdělaní strašně. Karlova univerzita už prostě dlouho tady, oni tam, hele, kdy je objevili teprve, že jo, to už jsme se tady vzdělávali. No, už jsme měli Sokraty, jo, to mi ne, vlastně. Jenom jsme Karla IV. No ale pak mi došlo až třeba před třema rokama, že vlastně oni nic jim ty slova jinak píšou, jinak čtou, že jo?
0: Ano, to je ono.
1: To je ono.
0: Jo, takhle.
1: Já pořád, proč jsou ty amici tak blbí, že musí stoupat.
0: Že mají soutěž o tom, jasně.
1: Jako, abys něco přečet, je to kravina. Ale teď jsem se ptala ChatGPT, jaký jsou nejvíc obtížný slova ve spellingových soutěžích, tak je to třeba antidestablishmentarianism. Mm-hmm. Takže musíš, oni si tam stopnou a řeknou A, no a vidíš, já bych sama bych to nedala.
2: 9 až 11 Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
3: Pozor. AA auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
3: Auto. Financování výhodněji než dřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz.

0: Máme 10 hodin 45 minut, posloucháte Evropu 2, my vítáme Pavla Cejnara a protože jsme tady dneska řešili takový ty hodně upřímné věci od srdce, které třeba nevíme, které nás zaskočily, tak se musíme zeptat i našeho kolegy Pavla, jestli je tam nějaká věc, kterou řekněme 90% lidí okolo tebe třeba ví a ty jsi si ji uvědomila až relativně pozdě.
1: No nevím, jestli já, ano. Ale pamatuju si, že někdo z mýho okolí, že jsme jeli takhle Německem, jo, jedeme po dálnici a tam najednou jsou ty odbočky, že jo, tak koukáte, kde jaký město je a někdo říká, člověče, tyjo, ten...
2: Já vím, co chci říct, Auf. Ne, že jo?
1: Ten Ausfahrt, to je tak velký město.
2: Svoj tací, ježiš, to mám radost.
0: To je skvělý.
2: To mám radost. Skvělý. No. A nebyl jste teda ty?
1: Byli jste někdy v Ausfahrt?
2: Jednou.
1: Jednou.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné, zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
4: Maximum tvý muziky.
5: Evropa 2.
6: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Je to tady 11. hodina, jsem tady zase zpátky. Hezký pondělí vám přeju, Zuzka Kozáková má nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké dopoledne. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu. Už od nového roku začnou platit dětské certifikáty. Ty mají zaručit, aby s dětmi dál nepracovali ti, kteří jim dříve ubližovali. Přestože vstoupí v platnost od ledna, do praxe budou zavedeny o něco později. Podle poslankyně za ANO Heleny Válkové se totiž potřebné systémy teprve připravují a organizace by neměly dost času své vedoucí prověřit. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Přechod pro chodce v Českém Krumlově se změní. Po nedávné vážné nehodě město uvedlo, že úpravy tohoto přechodu už několik měsíců připravuje. Odborné posouzení ukázalo, že přechod v ulici na Svahu je na nevhodném místě a navíc není dostatečně viditelný. Také neodpovídá současným technickým normám a chybí mu odpovídající veřejné osvětlení. Podle odborníků je tedy rizikový. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D5 ve směru na Prahu na 26. a 5. kilometru. V Ústí nad Labem v ulici Nový Svět se srazil nákladní vůz s osobním a opatrnost to bude chtít v Praze, a to na křižovatce ulic Cukrovarnická, Východní. Srazil se tu autobus s osobním vozem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, přechodně však může být oblačno. Na severu a severovýchodě očekáváme ojedinělé přehánky. V průběhu dne pak naměříme teploty od 27 do 31 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si opět bere Pavel Cejnár.
0: Je pondělí, tak vám přeju ten nejlepší start do nového týdne, ať už je pracovní, letní, prázdninovej, je to na vás. Steven Sanchez, s tím začínáme. Hezký den.
3: Evropa 2.

Anabel na Evropě 2 a teď jsem vybral opravdovou, stále ještě dopolední pohodu na maximum. Lola Young Messi, to je prostě song, který vždycky by měl uklidnit, naladit a samozřejmě povzbudit. Tak volme doprava a pojďme si užívat. Evropa 2.

Ano, Evropa 2. Jak jsem sliboval dneska před 9. hodinou, dnes budu něco rozdávat. Co konkrétně, dozvíte se už za chviličku. Je to věc, na kterou bych jel okamžitě. Teď Off Monsters and Men a já vám přeju stále 14 minut po 11. Hezký den s

0: Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2 a jak jsem slíbil, budu rozdávat něco. Mám tady 4 celofestivalové vstupenky na taneční festival Let It Roll, který proběhne od čtvrtka 30. do soboty 1.8., tedy 37. do soboty 1.8. u jezera Most. A na co se můžete těšit? Na co ty lístky jsou? Takže hlavními headlinery tyhle ty skvělé scény jsou absolutní ikony žánru drum and bass jako Jason Status, Pendulum, Netsky, Wilkinson anebo AMC. Takže jakmile uslyšíte Pendulum z našeho éteru Evropy 2, tak volejte sem do studia 257-408-88. Už jsem viděl letos Pendulum a musím říct, že to je nezapomenutelný takový dramcový zážitek, prostě jsou skvělí Australani, ty musíte slyšet. Tak tedy, jakmile začnou hrát, volejte studio 257-408-88. Tvíhle to na maximum.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: A už
1: neotravuji.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

mobile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ano, tohle jsou Pendulum, jejich typický skvělý sound, který je prostě nezaměnitelný. Pendulum a výherní signál. Tak volejte studio 257 408 88. Fanoušci elektronické hudby už odpočítávají dny. Do České republiky se vrací největší drum and bassový festival planety, letní Let It Roll. Areál u jezera Most letos ovládnou absolutní ikony žánru jako Chase and Status, Pendulum, který dohráli Netsky, Wilkinson anebo AMC. Chybět nebude ani tradiční masivní futuristická stage. Podrobnosti, detaily a hlavně vstupenky najdete na webu www.letitroll.cz nebo mrkněte na jejich Instač, Facebook anebo letitroll.cz, jak už jsem říkal, tam se všechno dozvíte. Mám tady 4 lístky, tedy lístky pro celou vaši bandičku na taneční festival Let It Roll. Od čtvrtka 30. do sobot 37. já takhle musím říkat, protože to je na přelomu července a srpna, kdy se budou půlit prázdniny, tedy od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. Pokud chcete tuhle cenu, teď volejte studio 257 408 88. Nemám žádnou otázku, dovolejte se a jedete. Takhle lehký to je. Takže kdo chce na dramce na letní Let It Roll, kdo chce vidět Pendulum, Chase and Status a další velikány. Tak, já se ptám, kdo se dovolal, kdo jede na Let It Roll? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Haló, tady je Martin.
0: Martine, jedeš na Let It Roll. Tak,
1: hezky.
0: Martine, ty jsi vyznavač drum and bassu?
1: No, jsem.
0: Pendulum já úplně miluju od začátku, co je znám. Já jsem totiž vyrůstal na takových těch Kraftwerk ještě a tak podobně. Aha. Když Pendulum se rozpadli, tady zahráli, tuším, v České republice, bylo to skvělý. Když měli koncert, bylo to na jednom festivalu, tak normálně, než začali, tak festival byl úplně prázdnej, všichni byli před tím pódiem a dokonce i ty stánky, které tam prodávají, tak normálně zeli prázdnotou a všichni jsme čekali, jak to bude. Prostě ten jejich sound je úplně geniální. Takže když se tě zeptám, hele, Pendulum, Chase and Status, Wilkinson, Netsky nebo AMC, co ti je nejbližší?
1: Asi AMC.
0: AMC, tyva, bude to skvělý. Tak moc si to užij, dej dohromady nějakou partičku, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily. Ještě jednou připomínám pro tebe i pro ostatní, Let It Roll je od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna u jezera Most. Evropa 2 doporučuje. Tak měj se hezky, drž krok s Evropou 2 a hezký léto. Ahoj, čau.
1: Ahoj, čau. Léto na maximum s Evropou 2.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Evropa 2. Maximum muziky.

0: VR domy na Evropě 2, tedy Swims, anebo Fate Magazine ještě za chviličku do dnešního poledne. Přesně v poledne máme pro vás nejčerstvější zprávy, Zuzka je dává dohromady. Já bych vás chtěl poprosit, abyste zahlasovali do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart, kterou jsme si v minulým týdnu louskli spolu, protože my tady jedeme takovej, dá se říct, prázdninový režim, takže spolu jsme si dali 20 nejúspěšnějších a od vás nejžádanějších a dá se říct nejoblíbenějších singlů současnosti. Hlasování probíhá až do zítřejšího poledne a probíhá na našich stránkách Evropa2.cz, protože bez vás hlasujících posluchačů a fanoušků by nový žebříček na tento týden vzniknout nemohl. Takže zahlasujte, pošlete svého favorita. Minulý týden vyhrála Madonna. No a kdo vyhraje tento týden, to jsem sám zvědavej. Takže ještě jednou hlasování na Evropa2.cz a já vám přeju stále pohodové pondělí. Až půjdete k obědu, tak si nechte chutnat. Budeme rádi, když budete obědvat s Evropou 2, to jsme my.
1: Evropa 2. 88.

0: poledne, ladí vás Evropa 2. Zuzka Kozáková má ty nejčerstvější dnešní zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré poledne. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu. V Česku roste zájem o cestování vlakem. V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o více než 2,5 milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity. Píše to web veřejnoprávní televize. Společně se podíváme za Luckou.
2: Frekventovaný úsek Olomouc-Šternberg se ode dneška postupně uzavírá. Opravy potrvají do konce prázdnin. Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vyjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Pokaždé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner si díky zisku 6. letošního titulu upevnil první místo v žebříčku. Zverev se po premiérové finálové účasti ve Wimbledonu, kde bylo jeho dosavadním maximem osmifinále, posune na 2. pozici místo Carlose Alcaraze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D11 na 86. kilometru na trase Praha Jaroměř Sever a taktéž na 106. kilometru. Další komplikace jsou na Chrudimsku na silnici 337 u Třemošnice. Tady se srazil nákladní vůz s osobním.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno. Oblačnost se může přechodně objevit na severu a severovýchodě území. Teploty se drží v rozmezí od 27 do 31 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Pavlem Cejnarem.
0: I popolední jedeme spolu, přeju vám dobrou chuť k obědu a posílám šabuzí anebo Samfeld. Pohodové pondělí s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte teď už pondělní odpolední Evropu 2, jsme za to moc rádi. A teď skvělý Krištof a půlnoční hřích. Tady je Evropa 2.

Stále a pořád vás ladí dnešní odpolední Evropa 2. Tak jsem si říkal, že k tomu dnešnímu prosluněnému prázdninovému letnímu obědu, že bychom si mohli dát nějakou písničku, která je prostě naprosto skvělá, která je temperamentní, která není zas až tak jako moc rychlá, ale není vůbec pomalá, protože nějakou romantiku teďka pouštět, to se prostě nehodí. Vybral jsem fantastickou spolupráci DJ, který už bohužel není mezi námi, tím je Avicii, k němu Shikula Kaigo a ještě Sandro Cavazza. Je tady single, který se jmenuje Forever Yours, takže pro všechny, aby vám chutnal dnešní oběd, abyste měli dobrou náladu. To vám přeji.

0: Evropa 2. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
10: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
11: Zpátky k muzice.

Vítí vás pondělní odpolední Evropa 2 a jak už jsme říkali několikrát, do Čech se vrací opět letní počasí, budou vedra jak přes den, tak i přes noc a já tady mám několik způsobů, jak bojovat v noci proti vedru v ložnici, když nevlastníte klimatizaci. Tak radí se zahodit peřinu, to je jasná logická věc, přes den zavřít okna, zatáhnout žaluzi, ať vám tam nepraží, vyměnit si třeba pyžamo, nebo byste se měli opravdu střídmě navečeřet, ať v noci netrávíte, to vás taky může pěkně zapotit. Osprchujte se během noci, hlavně netulte se k sobě, to je špatná věc, když jsou obrovský vedra. Ale co mě zaujalo, zaledujte se, co to znamená, ne, že byste si lehli někam do mrazáku, ale dejte si do mističky několik kostek ledu, puste přesto větrák a bude to příjemně foukat, a nebo, a to nevím, jestli chci vyzkoušet, zpět jako Egypťan. Jak to vypadá? Vezměte prostěradlo nebo ručník, namočte ho v ledové vodě, poctivě vyždímejte a dejte ho pod sebe a ochlazovat prý vás bude několik hodin, dokud postupně nezačne usychat. Jakmile začne usychat, já bych tam viděl, že by tam mohlo být jak v prádelně, to bych taky jako nedoporučoval. No, prej to funguje.

0: zkuste to vyzkoušet. Každopádně je nám jedno, jak a nebo s kým spíte, to je prostě na vás. Budeme rádi, když i zítra nebo v průběhu celého týdne budete vstávat s námi. My jsme vaše Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Přijeďte si do Špindlerova Mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův Mlýn.cz.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
13: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
14: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Ladí vás dnešní pondělní odpolední Evropa 2, no a Jindra Ekl se po týdnu vrací zpátky do našeho studia. Odpočatej, usměvavej, plnej energie, kterou bude rozdávat i dnes mezi 13. a 15. hodinou. Já se loučím, mějte se hezky, rozdal jsem to, co jsem měl a chtěl rozdat. No a zítra se opět těším v 6 ráno. Na značkách budu rád, když i zítra, úterý, budete vstávat s Evropou 2. Předávám Jindrovi, zítra, ahoj, Evropa 2.
1: Zletní vibe Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla a Luce má pro vás připravené aktuální zprávy, pojďme na ně.
1: Pěkné odpoledne, je tu další výstraha ohledně počasí. Zítra bude velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Ještě dnes platí na Moravě výstraha před vznikem požárů. Na jižní Moravě a v Polabí se teploty dostanou i nad tropickou třicítku. Hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolevání sutin hořící budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. V okolí budovy dnes otevřeli několik ulic, které v minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Zuzka přidává zprávu z regionu.
2: Krajská nemocnice v Liberci bude moci tento týden po více než 4měsíční odmlce otevřít svůj parkovací dům. Umožní to postup prací při výměně vodovodu a kanalizace ve frekventované Jablonecké ulici v centru Liberce, odkud je vjezd do tohoto krytého parkoviště. Práce tím ale v Jablonecké ulici nekončí. Výměna dožilých inženýrských sítí bude pokračovat do jara příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se díky postupu do souboje o wimbledonský titul polepšili kariérní maximum. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, kvůli nehodě kamionu je neprůjezdná D3 na trase České Budějovice. Praha nehodu řeší na 91. kilometru u Soběslavy. A velké problémy hlásí také z D8. Ta je uzavřená z Prahy na Drážděny před hranicemi s Německem kvůli technické závadě v tunelech. Počítejte s dlouhou kolonou a to v obou směrech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Také odpoledne by mělo být převážně polojasno. Na severovýchodě a severu území čekáme přechodně více oblačnosti. Na horách může lehce zapršet a nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 25. Ze zpráv je to vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak. My jsme, Luce, to nedotáhli úplně daleko, co se týče sportu, to zcela jistě ne. Víš, jakože...
1: My dva konkrétně,
0: my dva,
1: myslíš,
0: no, jsme tak to sportovně, určitě ne. Ale říkám si, že když už to člověk skutečně dotáhne v rámci sportu, tak daleko, že už je na Wimbledonu a teď jako ještě tam jede, samozřejmě každá za sebe, že jo? A teď se fakt stane ten vlastně jako velmi jako nepříjemný, si myslím, jako moment, kdy musíš hrát proti vlastně krajance,
1: no,
0: jako naplno, teď ti to jako nutí, že víš, jak dřív tam vyhrávali taky vždycky ty dvojice třeba, tam se to už jinak tahne, že jo, no, když jako česká dvojice, ale že dvě Češky se potkají ve finále, to je jako, to je velmi, velmi, velmi dobrá zpráva pro český tenis.
1: Hodně jsem to prožívala v sobotu.
0: No. Já úplně ne, ale i tak je to zajímavý. Takže samozřejmě gratulace oběma hráčkám, je to neuvěřitelný, říkám, je to pro český tenis ta nejhezčí možná vizitka, když se prostě dvě hráčky z Česka sejdou ve finále Wimbledonu. Úžasný.

0: Evropu 2, máme tu pondělí, krásný to den. Já jsem si zaznamenal během volna jednu informaci, která pochází tedy z Refresher News. Většina žen v Česku překonává menstruační bolesti léky. Nový průzkum odhalil šokující statistiky. To mě zaujalo, protože tam je samozřejmě souvislost s jednou věcí, kterou jsme už tady taky rozebírali. Je to jakási petice, nevím ani kolik má teď podpisů a ani nevím, jestli je stále aktivní, ale myslím si, že 100% asi bude, neboť to není tak dlouho, co tady vyšla ven ta informace, že je možný tuhletu petici podepsat. A je to právě petice za takzvané menstruační volno, což by se samozřejmě spousty ženám hodilo, když jsem dělal takový si jako průzkum, kdo by s tím souhlasil, tak ten průzkum mi dopadl velmi dobře. Dokonce bylo snad ještě víc mužů, který jako jednoznačně říkali, jasně, určitě, určitě. Tak tady ta petice furt je, kdybyste náhodou chtěli, můžete si ji klidně i podepsat. A právě díky těmhletěm věcem je to vlastně strašně smutný, když tady zjistíte, že je tu nějaká jako velká množina žen, který vlastně každý měsíc musí užívat léky na takovouhle prostě věc. To je samozřejmě škoda. Možná, kdyby si mohli právě odpočinout doma jeden, dva dny, nebo aspoň nějak jako home office, nebo jeden, dva dny, klidně pět dní, to je jedno. Jo, tak samozřejmě by to byla určitě cesta, asi by to spoustě z nám velmi usnadnilo tedy jejich život. Měsíc po měsíci. No tak tolik, taková info. Držíme vám palce samozřejmě. Za chlapy my víc jakoby udělat nemůžeme, no, můžeme podepsat tu petici a pak už je to samozřejmě na jiných týpkách, v kravatě a v obleku.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, her

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Jestli jste to zaznamenali, týká se to samozřejmě letních dovolených a destinace, která byla vždycky ikonická pro, nejen tedy pro Čechy, a to je samozřejmě Chorvatsko. Vyšlo teďko mnoho zpráv o tom, že Chorvati tedy trpí nedostatkem českých turistů v některých místech a že údajně jakoby začali zlevňovat. Tak to je samozřejmě dobrá zpráva, že když slyšíte vždycky v médiích slovo sleva, tak velmi zásadně všichni zpozorní, že? Když třeba, nevím, pojedete na kole, nezvěte pozor, zvěte sleva. Nebo kdykoliv budete prostě chtít mít pozornost, jo? Tak sleva je ten klíč. Tak samozřejmě tohle je dobrá zpráva, pak jsou ty různý diskuze o tom, kam letět, kde to je lepší, kde to není lepší, někdo třeba se vrátí, není spokojený případně, to je ta nejhorší jako možná volba, když jako potom nejste spokojený. Já tu mám takovou statistiku jednu, která je velmi zajímavá, docela ukazuje hodně o tom, jak tenhle svět vlastně reálně vypadá v číslech, protože 6,5 miliardy lidí na světě nikdy v životě třeba se nesvezli v rámci jako letadla. Jo, nikdy neletěli. Nikdy prostě nevstoupili na palubu letadla. 6,5 miliardy. Kolik nás teď je? 8 miliard. Tak jestli jste letěli někam na dovolenou, nebo budete letět, i když třeba bude stát za nic, tak furt vlastně máte jako obří štěstí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

Posloucháte Evropu 2, jestli jste filmoví nadšenci, tak zpráva ohledně toho, že za chvíli už tedy vchází do kin Odyssea od Christophera Nolana, je tedy absolutně zásadní. Já jsem vlastně koukal na to, že tahle ta záležitost točená tedy na 70 mm v rámci IMAXu, v rámci 8K rozlišení a podobně, ten styl, jakým Christopher Nolan tedy točí, tak ten samozřejmě, nebo to, co vidíte, jo, to, co on vlastně vidí na té své kameře a posléze potom to vidíte vy, tak ten rozdíl může být dost jakoby veliký. Jenom 40 kin na světě má tu schopnost právě přehrát 70 mm pásku nebo kinofilm v rámci tedy IMAXu. 40 kin na světě. A my máme tedy velký štěstí v Čechách, že je jedno jediný kino, tedy IMAX na Flóře, kde bude možnost to v těch 70 mm vidět. A je to teda veliký rozdíl. Když byste si to představili, třeba koukáte v práci na svůj monitor 16:9, tak samozřejmě byste museli oříznout horní i spodní tu lajnu, ne úplně o málo, čili vidíte skutečně menší ten záběr, jo, je to hodně kroplý. Prostě když si to potom budete chtít pustit doma, třeba i na televizi a podobně. Takže za týden to tedy vchází do kin, myslím si, že pro filmový nadšence je to strašně dobrá zpráva, že i tedy Česko patří mezi těch 40 zemí na světě, kde je možno vidět tenhle ten údajně masterpiece, což samozřejmě z dílny tohohle toho fenomenálního režiséra se ani není čemu divit, tak je možný ho vidět v Česku. Tak dejte vědět, jak se vám to pak líbilo. Evropa 2, 8.

0: Tak zase odbíjí celá hodina, druhá tedy, a to je čas na zprávy na Evropě 2. Luca je pro vás má připravené, tak pojďme na ně.
1: A přeju hezké odpoledne. Začíná hlavní sezóna tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje zejména počasí a zemědělce trápí sucho. S úrodou zeleniny už zamávaly kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích mají hasiči pod kontrolou. Oheň se dál nešíří, proto snížili poplachový stupeň ze 3. na 2. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. U požáru zasahuje 21 jednotek. Teď už má slovo Zuzka.
2: Městská část Praha 7 vypsala tendr na stavbu nové základní školy v Jankovcově ulici v Holešovicích. Radnice koncem června zahájila demolici budov, které stojí na místě budoucí základní školy. Škola ponese jméno holešovického spisovatele, písničkáře, básníka a divadelníka Jana Vodňanského. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale i alergiky. A to teď obiloviny a trávy. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přeháňky v příštích dnech. Nejvíce agresivní jsou vždy před bouřkou, tedy zítra odpoledne. Poté by měl déšť pyl z ovzduší vymít.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, kvůli nehodě kamionu je stále neprůjezdná D3 na trase České Budějovice Praha. Nehodu řeší na 91. kilometru u Soběslavy. D8 už je otevřená, provoz stál před hranicemi s Německem kvůli technické závadě v tunelech. Stále v místě, ale čekejte kolony.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou slunečno, také odpoledne by mělo být převážně polojasno. Na severovýchodě a severu území čekáme přechodně více oblačnosti. Na horách může lehce zapršet a teploty vysoko 27 až 31, na severovýchodě kolem 25. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, ještě pro vás budu něco mít, nakousli jsme trochu filmový téma a Christopha Nolana, tak za chvíli ještě další info o tomhle, kromě jiného na Evropě 2.

0: My jsme tady předešlou hodinu slyšeli vlastně to, že nový film Odyssea, The Odyssey od Christopher Nolan přichází tady i do Čech, do jednoho jediného kina, který tady umí přehrát pás 70 mm, tady 70 mm pás, na který tady Nolan Odysseu natočil. Je to veliký, veliký rozdíl v tom, co reálně vidíte a co reálně viděl ten režisér v okuláru té kamery. A je to tedy jedna ze 40, nebo jedno ze 40 míst na celém světě, kde můžete ten film vidět. Samozřejmě IMAX, jasně, to víme. Co je ovšem zajímavý, jsem nevěděl, to ještě jsem tak jako posléze dohledal, že my v České republice v rámci tedy IMAXu jsme dost jako ikonický, protože onen mechanický, historický skutečně, analogový projektor IMAX GT 15 až 70 mm, to všechno umí, tuhletu šířku od 15 až do 70. A je to skutečně evropský unikát, protože když Christopher Nolan uváděl do kin film Oppenheimer, tak skutečně pražská Flóra byla jediným kinem v celé Evropské unii, který dokázalo film promítnout z obřích fyzických cívek z toho fotochemického materiálu. Jo. Takže se vlastně scházeli fanoušci z celé Evropy tady na Flóře, což je úlet. Jo, je to zajímavé, je to jako v tom světě, kdy vlastně už jako všechno je prakticky digitální. Můžeme se bavit i o tom, jak Sony aktuálně pohřbilo fyzický nosiče, to znamená hry na Blu-ray discích, protože ohlásilo, že v následující generaci, tedy novýho PlayStationu, už tady nebude disk a tak dále. V tady tom všem vlastně najednou prostě přijde režisér, který patří k těm absolutním špičkám a řekne, já to prostě natočím na 70 mm film, bude to 100% analogový. A to nejvíc, co můžete jakoby uvidět, tak prostě to bude v pár kinech na světě. Je to takový jako, takový rare, takový hezký. Doufám tedy, že tenhle ten trend bude pokračovat, protože je to jasný. Vždycky, jak se na jednu stranu něco zvedá, tak na druhou stranu ten protipol má tendenci dělat větší jakoby odpor. A teď to myslím jako dobře, jo, v rámci těch technologií. Vemte si LPčka, že tak vinily dneska letějí neuvěřitelně, je to taková vzpoura proti tomu digitálu. Dokonce podle těch statistik snad 50% lidí, co vlastní hromadu vinilů, tak nemají ani ten přehrávač. To už vůbec nepochopíte.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a mám pro vás tady jednu informaci, kterou si zcela jistě hlídejte v rámci tedy éteru Evropy 2, a to je o tom, že od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Stačí se zapojit a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun. Ať už vyrážíte tedy na výlet, festival nebo grilovačku, tak se můžete zastavit na MOLce. Ve Fresh Cornu si dáte skvělou kávu nebo něco dobrýho na cestu, a když potřebujete doplnit zásoby na večer, nezapomeňte přibalit nové pivo Joe. Ať už klasický ležák nebo osvěžující citronový rádler. My bychom to vlastně mohli v Česku číst jako Joe, pač my známe, že limonádový Joeho. S aplikací mimochodem, když máte MOL, Move, tuhleto apku jejich, tak navíc to máte vždy za lepší cenu. No a jestli apku ještě nemáte, tak si nezapomeňte ji stáhnout a před každou zastávkou se mrkněte, jaký slevy můžete využít. MOL je totiž vaše oblíbená zastávka na cestách. Tak volejte do studia vždy na výzvu moderátora v rámci soutěží s MOL. Tohle mimochodem soutěž tedy není, tohle bylo jenom informace o soutěži, aby bylo jasno.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.

0: Evropu 2 a už je tu Káťa, která mi bude střídat.
1: Ahoj,
0: čau,
1: ahoj.
0: Káťo. Káťa totiž už je dneska v práci, to můžu říct, ne, že už jsi tady asi o čtvrt. Čili docela s velikým předstihem. A to proto, že prostě Káťa je tedy zástupce lidí, kteří jezdí takzvaně jednostopým vozidlem.
1: Je to tak, my tady máme dvě helmičky hezky vedle sebe, ale ten hlavní důvod je, že já jsem chtěla být díl s tebou, víš.
0: Se mnou. Tak to samozřejmě těší, ale počkej, popiš ještě teda ty výhody ty jedný stopy. Ty teda jezdíš na skútru.
1: Já mám Vespu, takovou
0: jasně.
1: Starší, omlácenou,
0: no,
1: něco,
0: super,
1: něco jako
0: super.
1: Já, víš.
0: Počkej, a to není dvoutak, ne? To už jenom je jako ten modernější motor. Pač, kdyby jsi ještě měl mé dvoutakní.
1: To
0: ne, bláho.
1: Zase tak stará nejsem.
0: To by bylo vidět, kudy jsi jela, víš, protože za tebou zůstává ten dým prostě pěkně.
1: Já musím říct, že jediný dým, který vidím, tak je za zástupci dieselových motorů. A to bych jenom zrušila, zakázala.
0: No ale pozor, to jsou nejspíš ty, který to mají jako vykuchaný. Víš? A to si vždycky říkám, sakra ty blá, jak tady ten člověk dostane jakoby technickou.
1: No nebo ty emisní, že jo?
0: No jasně, on to tam totiž normálně namontuje, že jo? To je takzvaný filtr pevných částic. A když ho jakoby odmontuješ dolů, že? No tak je to jako vidět, no, docela. Což zase pro nás, pro motorkáře, to je hrozný, že?
1: No a ještě druhá hrozná věc, která ano. se mi občas stane, je, že mi tam někdo pošle okenu. Víš, jsi za autem.
0: To dělaj, jakože na schvál. Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže já mám čistý brýle, takže super.
0: Máš přesně vyčištěnej. Tak vidíš, Luco, takovýhle starosti mají motorkáři a skútristi, nebo skútraři.
2: To já vůbec nevím,
0: co ty jako řidič
2: vy takhle? Mluvíte.
0: No.
2: Já zase pro změnu nemám klimatizaci v autě.
0: Ale to je dobře.
2: Já mám otevřená okénka,
0: no, teď to je dobře.
2: Takže všechny ty smrady si užívám jo. s váma.
1: Takže ty jsi něco jako my, ale zároveň stojíš v té koloně.
0: Ano. To už by si mohla změnit teoreticky. Kup si tak nějaký fichtl.
2: Budu pěšky.
0: Budeme normálně motogang.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: I can't lose myself for you, should have seen it from miles away.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bylo 15 hodin, vyladíte vysílání Evropy 2, no a se mnou je tady Lucka Hněvkovská a zprávy, super.
1: A přeju hezké odpoledne. Červnové a červencové bouřky způsobily klientům pojišťoven tisíce škod za stovky milionů korun. Klienti nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivním dešti. Nejvíce případů mají ze středních Čech. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to pojednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Teď už má slovo Zuzka.
2: Skuteč na Chrudimsku plánuje opravu koupaliště. Stále však není jisté, zda se do ní město nakonec pustí. Rozhodovat bude cena a nové složení zastupitelstva po volbách. Původní projekt nyní přepracovává kvůli nové strojovně. Ve starém zařízení totiž nádrže na čištění vody protékaly. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Lidé by měli v horku při práci pít menší dávky tekutin každých 20 minut a více dodržovat pracovní přestávky, hlavně ve stínu. Tato doporučení dnes na webu vydal Státní zdravotní ústav. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, kvůli nehodě je stále zavřená D3 na trase České Budějovice Praha. Nehodu řeší na 91. kilometru u Soběslavy. Poslední volný sjezd je 95. A osobní auto s nákladním se srazily na D1 na 195. kilometru. Zdržíte se 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Také odpoledne by mělo být převážně polojasno. Na severovýchodě a severu území čekáme přechodně více oblačnosti a na horách může lehce zapršet. Teploty ale vysoko, 27 až 31, na severovýchodě kolem 25. Teď už maximum muziky a Katka Hašková.
0: Ano, taky maximum horka. Já jsem teď přišla a musím říct, že teploty jsou opravdu vysoko. A já tady budu mít nejenom maximum muziky, ale taky maximum léta, protože jsem si pro vás připravila sama letní témata a mrkneme třeba na španělštinu.
3: Evropa 2.

0: Bastardes, posloucháte vysílání Evropy 2. Nebojte se, nebudu mluvit španělsky, protože to neumím, ale co umím, tak je najít si informace. No a jestli se letos chystáte do Španělska, tak poslouchejte bedlivě. Protože možná se naučíte víc než jen objednat sangrii, třeba jak někomu říct, že je vaše životní láska. A to se vám na dovolené ve Španělsku rozhodně může stát. Navíc Španělé jsou na podobná oslovení opravdu bohatí a používají je mnohem častěji než my. Nejen mezi partnery, ale klidně i v rodině nebo mezi blízkými přáteli. Tak schválně, začneme naprostými základy. Mi amor, moje lásko. Pak tady máme cariño, něco jako miláčku nebo zlatíčko. Jo, ale je to úplně běžné oslovení, prostě cariño, moje kolegyně, chápete. Corazón, doslova srdce, takže ahoj srdíčko. To za sebe určitě ocenila Zorka, že jo? Mi vida, můj živote, jo, zní to dramaticky, ale ve Španělsku je to úplně běžné. Pak je cielo, nebo mi cielo, doslova nebe, ale používá se jako naše zlatíčko. Můžem si mi došlo, že tam dávám trošku italského přízvuku, ale to nevadí, aspoň budete světový. Pak je tu tesoro, poklade, a zajímavost. Ve Španělsku je úplně normální, že vám to třeba řekne prodavačka. Jo, že prodavačka nebo číšník v obchodě řeknou zákazníkovi cariño nebo cielo. A není to flirt, je to jenom prostě milý způsob komunikace, takový španělský. No ale úplně nejromantičtější je výraz mi media naranja, doslova moje půlka pomeranče. Ale znamená to vlastně něco jako moje druhá polovička nebo spřízněná duše. A tady ten obrat je starý přes 2000 let a odkazuje na Platónův mýtus, podle kterého byli lidé kdysi rozděleni na dvě poloviny, které se celý život hledají. Takže až budete na dovolené ve Španělsku a někdo vám řekne mi media naranja, nehledejte v supermarketu citrusy, ale právě vám někdo řekl, že jste jeho druhá polovička.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole, ty vole, já, tam bude mít radost. Já vás miluji vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
4: Ani nepoděkuje a už
3: neotravuji.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
4: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Maneskin Supermodel na Evropě 2. Vy posloucháte pondělní odpolední vysílání Maximum muziky. No a my si teď dáme maximum tenisu, protože myslím, že neexistuje nikdo, komu o víkendu utekl Wimbledon, už proto, že se jednalo o historicky první čistě české ženské finále. Vyhrála Linda Nosková, to už asi taky všichni víte, ale včera jsme ještě nevěděli, nebo já jsem nevěděla, když jsem vysílala, kdo vyhraje mezi muži, a nakonec Jannik Sinner porazil Alexandra Zvereva. No a tam pak dochází k jedné zásadní věci, protože když si řekne Wimbledon, tak to samozřejmě není jenom tenis, bílé oblečení a jahody se smetanou, ale k Wimbledonu patří ještě jedna tradice, která u jiného Grand Slamu není, a to je tanec šampionů. Po tom finále mužském se totiž večer koná slavnostní večeře vítězů a její součástí je Champion Dance. Na parket spolu vyjdou vítěz mužské a ženské dvouhry. Tady ta tradice sahá do dob slavného Champions Balu, jakože šampionského plesu, který byl desítky let součástí Wimbledonu. Po roce 77 načas zmizel a pak se zase tak občas symbolicky vrací. Památný byl třeba rok 2015, kdy Novak Djokovic a Serena Williamsová rozjeli se tanec na Bee Gees a hit Night Fever. A oni tam rozjeli takovou taneční show, že si lidi mysleli, že to mají nacvičené, což prý tvrdili, že to bylo spontánní. No a letos si tanec šampionů střihli, že jo, Linda Nosková, Jannik Sinner, a na parket vyšli za zvuku Dance, Dance, Dance. I proto tady mám v podkresu Justina Timberlakea. A bylo vidět, že jsou trošku jistější podle mě na kurtu, než na tom tanečním parketu. Bylo to takové roztomilé, takové lehce nervózní, jak když máte první taneční nebo tak něco. Mimochodem, Wimbledon je zodpovědný i za jednu velkou tenisovou romanci a teď mám husí kůži jako hovado. Andre Agassi totiž přiznal, že právě na Wimbledonu se definitivně zamiloval do Steffi Grafové. Dokonce v roce 92 oni oba vyhráli Wimbledon. Steffi tehdy porazila Moniku Selešovou, Andre získal svůj jediný wimbledonský titul a Agassi později ve své autobiografii přiznal, že si kvůli Steffi dokonce pořídil smoking, protože se těšil na ten tradiční tanec. Já si dokonce myslím, že on ten Wimbledon vyhrál kvůli Steffi. No jenomže když večer dorazil na ten Champions Ball, tak se dozvěděl, že se tanec vítězů ten rok zrušil, jakože cože, a místo společného tance tak proběhlo jenom seznámení, což je teda taky dobrý, a samozřejmě pak se z toho stala svatba, dvě děti a podle mě největší, nejslavnější sportovní romance všech dob. Ale představte si, jak by ten tanec byl skvělý. To by bylo úplně skvělý. Mimochodem, každý rok, když ten tanec vidím, tak si vždycky vzpomenu na takový ten valc šampionů u Harryho Pottera. Jo, jak na tom vánočním plese vítězové turnaje tří kouzelníků otvírali večer tím slavnostním valcem, nebo občas se překládá jako valčík, no. Nicméně dneska, tady se nic takového nestalo, ale ten tanec byl podobně rozpačitý a podobně krásný, a ještě jednou moc gratuluju Lindě Noskové.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec. Tatart.

0: opravdový elektrospecialista.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
5: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: A dáme.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Katy Perry a Juicy J Dark Horse na Evropě 2. Dnes máme 13. července a to je samozřejmě významné datum, stejně jako jakékoliv jiné datum, ale dneska slaví narozeniny jedna z nejslavnějších cedulí světa. Přesně 13. července 1923 byl na kopci Mount Lee nad Los Angeles slavnostně odhalen nápis Hollywood. Teda vlastně ne tak úplně, ve skutečnosti totiž nešlo o Hollywood, ale o Hollywoodland. A nebyl to symbol filmu ani slávy, ale byla to obyčejná reklama na nový developerský projekt. Luxusní bydlení v kopcích nad Los Angeles. A investorům mělo stačit zhruba 18 měsíců, než prodají všechny pozemky. No a pak se ten nápis zase měl rozebrat. Nejenom, že mezi tím začal Hollywood dobývat svět a z původního billboardu se stal vlastně symbol celé filmové branže. Každé to písmeno měřilo asi 14 metrů. Celý nápis měl přes 130 metrů a večer ho osvětlovalo kolem 4000 žárovek, které dokonce blikaly po částech. Nejdřív Halle, pak Wood, pak Land a nakonec se rozsvítil celý nápis najednou. No prostě na tehdejší dobu to byla naprosto fantastická atrakce. A ve 40. letech už byl nápis v tak špatném stavu, že se uvažovalo o jeho odstranění. A nakonec při opravě v roce 49 zmizely poslední 4 písmena. Land. Já to jako chápu, protože když opravujete o 4 písmena míň, tak je to samozřejmě levnější, že jo? No a zůstal jenom ten Hollywood. A už ne reklama na bydlení, ale vlastně symbol továrny na sny. No a ještě jedna zajímavost. Dnešní nápis není ten původní. V roce 78 byl kompletně postaven znovu z oceli a na jeho záchranu se skládaly známé osobnosti. To bylo skoro, jak když se lidi skládali na Národní divadlo, že? No a velkou sbírku organizoval zakladatel Playboye Hugh Hefner a jednotlivá písmena si adoptovali třeba známý zpěvák Alice Cooper nebo kovbojský herec Gene Autry. No, takže, až příště uvidíte ve filmu záběr na nápis Hollywood, tak si vzpomeňte, že jedna z nejslavnějších ikon světové kinematografie vznikla vlastně jen proto, aby někdo prodal pár pozemků. No to je docela dobrá reklama, že, kluci?
1: Ano, určitě. Já jsem tě vůbec neposlouchala.
0: Ty jsi na mě tak významně pomrkávala a já říkám, Lucka, chce něco říct, třeba mi řekne, že taky prodávala pozemky v Los Angeles.
1: Já jsem se je koupila.
0: Ok, tak tenhle ten svíč jsem absolutně nečekala.
1: Já tě pozvu někdy.
0: Tak jo, tak já se těším. A já pokud mám nějaký rozklad, vemu vás tam taky, jo? Moji milí, všichni z Evropy 2. Evropa 2. 80.

0: I při pondělku posloucháte Evropu 2, no a protože bylo 16 hodin, tak už je tady Lucka Hněvkovská a zprávy. Těšíme se.
1: Dobré odpoledne. Poslanec za motoristy Filip Turek měl v Praze u stanice IP Pavlova krátce popolední dopravní nehodu. Jeho vůz se srazil s autem záchranářů. To skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Turek jel podle svých slov na zelenou. Druhé auto mělo mít podle policie zapnuté výstražné znamení. Věc nyní řeší policie. Je tu další výstraha ohledně počasí. Zítra bude velké dusno a parno. A pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Ještě dnes platí na Moravě výstraha před vznikem požárů. Na jižní Moravě a v Polaví se teploty dostanou i nad tropickou třicítku. Zuzka přidá zprávu z regionu.
2: Krajská nemocnice v Liberci bude moci tento týden po více než čtyřměsíční odmlce otevřít svůj parkovací dům. Umožní to postup prací při výměně vodovodu a kanalizace ve frekventované Jablonecké ulici v centru Liberce, odkud je vjezd do tohoto krytého parkoviště. Práce tím ale v Jablonecké ulici nekončí. Výměna dožilých inženýrských sítí bude pokračovat do jara příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D7 je uzavřená po nehodě nákladního auta na 60. kilometru směrem na Chomutov, probíhají záchranné práce. A kolona komplikuje provoz na pražském okruhu od 23. kilometru od nájezdu z D5 směrem k D1. Popojíždět tu budete 10 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Také odpoledne by mělo být převážně polojasno. Na severovýchodě a severouzemí čekáme přechodně více oblačnosti. Na horách může lehce zapršet a teploty stoupají vysoko 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě měří kolem 25. Ze zpráv je to vše. Pokračuje Maximum muziky a Katka Hašková.
0: Harry Styles, Mirai nebo Shabuzi, to vám budu hrát a taky přidám jednu velice zábavnou historku s dítětem.
3: Evropa 2.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 s datem 13. července. No a jsou prázdniny, je sice pondělí, ale spousta z vás má určitě nějaký prázdninový režim, no a hlavně děti, děti mají prázdniny. Jak se máte děti? Já jsem totiž teď natrefila na takové vtipné dětské hlášky, protože musím říct, že nikdo neumí být tak upřímný, jako jsou právě děti, ale někdy je to taková ta upřímnost, která až zabolí. A já jsem na Insta profilu infraček.cz objevila pár vtipných dětských hlášek, nebo takhle, ono je jich tam hodně, ale já jsem pro vás speciálně vybrala 3. A o ty se s váma podělím. Ptala jsem se staršího syna, tehdy 5 let, zda by nechtěl ještě bratřička nebo sestřičku. Ukázal na mladšího bratra a prohlásil, tohle stačí. Já si myslím, že tady s tou hláškou souhlasí každý starší sourozenec. Kdo jste starší sourozenci? Já jsem starší sourozenec a rozhodně souhlasím. Teď bych samozřejmě svoji milovanou mladší sestru nevyměnila za nic na světě, no ale když mi bylo 5 a narodila se, tak neříkám, že jsem nežárlila. Syn tehdy asi 4letý nebo 5letý se měl uklidit hračky. Taťka mu říká, uklid si to prosím. Nic. Po druhé zvýšil hlas a zopakoval to. Zase nic. Po třetí už mu to řekl dost důrazně, načež syn odvětil. A panáčkovi dochází trpělivost. Miluju, úplně skvělý stěr. A u toho člověka jenom napadne, kde to slyšelo, to dítě. No a poslední. Tady Simona napsala, že jí rozesmála hláška malého špunta ráno při vstupu do školky. Už zase, já chci svůj starý život. takže milé děti, než dostanete zpátky svůj starý život a pomažete do školy, tak ještě nějaký často samozřejmě potrvá, než si rodiče zase oddechnou, že budou mít trošku volnější režim. Ať už jste doma, ať už jste v práci, ať už jste kdekoliv, tak pro vás všechny ostatní tady dál máme maximum muziky.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Dobré pondělní odpoledne, zdravím vás ze studia Evropy 2. A pojďme se trošku naladit na tu letní vlnu. Asi teda takhle, pokud jste venku, tak jste rozhodně naladění. My tady samozřejmě máme klimatizaci, takže já se můžu jenom domnívat, kolik stupňů je aktuálně venku. Ale co k létu neodmyslitelně patří, tak to jsou klíšťata. No a jestli patříte k lidem, které si klíšťata vybírají jako, jak to říct, all inclusive dovolenou, tak mám pro vás možná dobrou zprávu. A jestli jste si mysleli, že největším nepřítelem klíšťat je repelent, tak vás možná překvapím. Protože podle vědců můžete mít jedno tajné eso i ve vaší zahradě. Jmenuje se šanta kočičí a je to rostlina, kterou milují kočky, ale klíšťata ji naopak vůbec nemusí. Obsahuje totiž látku nepetalakton, která podle vědeckých studií klíšťata odpuzuje. V laboratorních testech si vedla dokonce velmi dobře i ve srovnání s některými běžnými repelentními látkami. Než ale vyrazíte do zahradnictví, tak jedna důležitá poznámka. Odborníci rozhodně neříkají, že máte zahodit repelenty. Jo, šanta kočičí může být skvělým doplňkem na zahradu nebo

0: trasy. Ale když jako vyrážíte do lesa nebo do vysoké trávy, tak pořád platí stará dobrá trojice, repelent, dlouhé kalhoty a po návratu důkladná kontrola těla. A mimochodem, pokud máte pocit, že klíšťata bývala jen v lese, tak to už taky dávno neplatí. Dnes je běžně najdete i třeba v městských parcích nebo na zahradách a na loukách. A je to proto, že teplejší zimy pro jim prodlužují sezónu. No a vědci sledují, že se do střední Evropy postupně dostávají i druhy, které byly dřív typické spíš pro subtropinu. Každopádně je fajn vědět, že existuje rostlina, která umí odradit klíšťata. Teď už jenom, kdyby vědci přišli na něco podobného proti komárům, že jo? A proti lidem, kteří na grilovačce u vás doma říkají, dám si jen jedno pivo.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

Hlavní vibe Evropy 2. Maximum muziky. Evropa 2. What a way to say goodbye.

0: One Pilot a Stressed Out tady u nás na Evropě 2. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne a že máte ve vzduchu léto. A to je otázka, co je to vůně léta? My tady třeba ve studiu máme lucčin meloun, to je moc hezká. Se mi tady se směje, to je moc hezká vůně léta.
1: Ano, pak já jsem si k tomu vzala žluté šaty, někdyže sluníčko, červená meloun, vůně léta, co ještě je vůně léta?
0: No, vůně léta může být taky v tramvaji, ale to není vůně, ale spíš smrad. No ne, protože, hele, já o tom mluvím samozřejmě návodně, jo. Já jsem se chtěla právě tady lidí zeptat, jo. Jestli, když se ráno navoníte a odcházíte z domu, a to je otázka i na tebe, tak jakože já vždycky mám ráno pocit, že voním jak reklama na luxusní parfém a než dojdu na tu tramvaj, tak mi přijde, že jsem se vůbec ničím nenavonila.
1: Jo,
0: no.
1: Ne, voníš pořád.
0: Voníš hezky.
1: Voníš hezky.
0: No, ale na druhou stranu jsem se dozvěděla, že prej to jako může se stát a že to ale není naše chyba, že v létě ty parfémy fungují jinak než v zimě. Že vlastně vysoké teploty způsobují, že se vůně odpařuje mnohem rychleji. Takže ty první svěží tóny zmizí rychle a parfém se pak mnohem dřív dostane do těch hlubších a výraznějších. Proto může stejná vůně, kterou máš, jako vonět jinak v létě než v zimě.
1: Ale když si vezmete na sebe nevypranou košili ze včerejška, tak to smrdí prostě.
0: Jako takhle, pokud si vezmete nevypranou košili, tak ty tóny zůstávají.
1: Ano, to je jedno, co je za roční období.
0: Ano, já jsem tady chtěla říct, že odborníci doporučují sahat po citrusových vůních. Na smradlavé košili je to jedno, jo? Tam nepomůže nic. Jako takhle, já dokonce mám doma nějaký ten takový jako vonavý sprej, který jako, je to taková ta pračka ve spreji. Ale ono to zaprvé funguje jenom třeba na přírodních materiálech, že jo, které jako nastříkáš a vyvětráš. Ale na nějaké jako umělé hmotě to asi jako nezabere. No.
1: To podle mě ještě zvýrazní.
0: Dobrý, takže hele, začneme tím, budeme se mejt a budeme si měnit oblečení. Jo. Řekněme, že tady tu základní lekci jsme zvládli, jsme umytí, jsme v čistém oblečení. Tak teď jenom, jak udělat, aby nám parfém vydržel déle. Tak máte se namazat, protože suchá pokožka tu vůni pustí jako rychleji. Takže když si po sprše dáš jako krém nebo tělové mléko nebo nějaký olej až potom parfém, tak to prý vydrží mnohem díl. A ještě bys to měla jako na vrstvy, takže sprchový gel, tělové vlhké.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Evropa 2 bylo 17 hodin a se mnou už je tady opět Lucka Hněvkovská a jsou připraveny aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Do Řecka zítra brzy ráno odjede zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů. Česko už dvěma vrtulníky pomáhá s hašením požárů na jihu Francie. Stát bude nově prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů sbírat údaje o rizikových pracích. Data využije například k rozhodování o předčasných penzích. A teď už má slovo Zuzka.
2: Městská část Praha 7 vypsala tendr na stavbu nové základní školy v Jankovcově ulici v Holešovicích. Radnice koncem června zahájila demolici budov, které stojí na místě budoucí základní školy. Škola ponese jméno holešovického spisovatele, písničkáře, básníka a divadelníka Jana Vodňanského. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale i alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přeháňky v příštích dnech. Teď jsou hlavní obiloviny a trávy. Nejvíce agresivní jsou vždy před bouřkou, tedy zítra odpoledne. Poté by měl déšť pyl z ovzduší vymít.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Neprůjezdná je kvůli nehodě kamionu D3 na trase České Budějovice Praha. Nehodu řeší na 91. kilometru u Soběslavy. Poslední volný sjezd je 95. A kolona komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru od nájezdu z D5 směrem k D1. Popojíždět budete 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty ještě vysoko, 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik.
0: A já jsem byla rychlejší, Lucka chtěla říct, že následuje Maximum muziky s Katkou Haškovou a je to tady, jsem tady, jdeme do poslední hodinky. Evropa 2.

0: Na Evropě 2 zní poslední tóny Tate McRae a Just Keep Watching a já bych chtěla říct Just Keep Smelling. V minulém vstupu jsme se bavili o tom, jak nás ovládají letní vůně, nebo někdy i jako chcete-li letní smrady. No a já bych ještě navázala, protože mám tady pár dobrých rad, jak můžete fakt vonět lépe. Za prvé sáhněte po citrusových vůních spíš, třeba s citronem, bergamotem, grepem, mandarinkou, mátou nebo vodními tóny, jo, ty těžší vanilky, pyžma, dřevité parfémy, ty nechte na večer nebo na zimu, prostě až se vzduch ochladí. No a největší chyba, když ta vůně rychle mizí, tak jako stačí přidat další stříky. Jenomže nefunguje to tak, jako že to stříkáte pořád dokola, protože rozpálená pokožka ten parfém zesílí. Takže místo příjemné vůně může být člověk cítit zase až moc, takže lepší je dát si jen ráno pár stříků a pak během dne to jen tak jako dooživit, chápete? No a pak je tady ještě jeden trik, než se nastříkáte, tak se namažte, protože ta hydratovaná pokožka bude vonět lépe. No a hlavně nenechávejte parfém v autě nebo na sluníčku, protože tam pak může to úplně změnit to, jak voní. No a ještě jeden můj oblíbený hack, tak na léto jsou ideální takové ty body mists, takové ty voňavé mlhy, které jsou lehčí, protože obsahují nižší koncentraci těch vonných olejů. Můžete je používat častěji, protože nejsou tak intenzivní, aby to někoho obtěžovalo, takže není problém se kdykoliv přestříkat. Navíc v létě, kdy se člověk víc potí, tak je to praktičtější než silný parfém. Je to takové osvěžující, že jo? Znáte to, když se třeba postříkáte minerální vodou? No tak jupí. A hlavně se to hodí na celé tělo a dá se to krásně kombinovat i s parfémem. Prostě přes den si dáte body mist a večer přidáte parfém. Ideální je samozřejmě, aby tam byly stejné tóny. No a ještě jedna zajímavost, body misty často obsahují právě hydratační složky, například glycerin nebo aloe vera, díky tomu tu pokožku tolik nevysušují jako klasické parfémy, které mají vyšší množství alkoholu, no a proto jsou příjemnější i třeba po opalování nebo po sprše. Takže v létě platí jednoduché pravidlo, méně střiků, více hydratace, lehčí vůně, no a parfém nenechávat péct v autě. A vaše okolí vám za to bude podle mě upřímně vděčné a doufám, že nám Evropě 2 taky.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Maximum muziky Evropy 2 je v plném proudu. Dneska je 13. července, svátek slaví Markéta a taky je dneska Národní den hranolků. Takže jestli si dneska dáte hranolky, není to hřích. Je to připomínka významného dne. A víte, že se dodnes neví, kdo je vlastně vynalezl? Francouzi tvrdí, že oni. Belgičané zase říkají, že už v 17. století začali smažit proužky brambor, když v zimě zamrzly řeky a nemohli lovit ryby. A jsou na ně tak pyšní, že jejich způsob přípravy je dokonce na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Zajímavé je i to, proč se anglicky říká French fries. Podle jedné z nejznámějších teorií je ochutnali američtí vojáci během první světové války v Belgii, jenže místní mluvili francouzsky, takže si Američané mysleli, že jsou ve Francii. A název už zůstal. A když už jsme u dokonalých hranolků, tak prej, vědci zjistili, že ideální hranolek má mít 7 až 8 mm na šířku, protože právě tehdy je prý nejlepší poměr mezi křupavou kůrkou a měkkým vnitřkem. No a pokud vám někdy připadalo, že jsou hranolky v restauraci lepší než doma, tak jako máte asi pravdu. Tajemství je totiž v tom, že se většinou smaží dvakrát. Poprvé se uvaří uvnitř a po druhé získají tu zlatavou křupavou krustu. Existují také nejdražší hranolky světa. V New Yorku prodávají porci hranolků za téměř $200, což je asi 4 000 korun. A jsou připravené z luxusních brambor, smažené na husím sádle, posypané lanýži, parmazánem a jedlým zlatem. No, a teď mi řekněte, který barbar si je potom ještě namočí do kečupu. Co se týče kečupu, tak kečup je rozhodně nejoblíbenější příloha k hranolkům, ale u nás. Belgičané, tak ti by vám podle mě za to odebrali občanství, protože tam jsou tradiční samozřejmě majonézové omáčky. A také existuje světový rekord v nejdelším hranolku, ten měřil přes 3 metry a je prakticky to není úplně použitelné, pokud nejste třeba žirafa. No, každopádně existují jen dva typy lidí. Ti, kteří si objednají hranolky a ti, kteří řeknou, já nechci. A pak vám během 5 minut snědí půlku porce. No, ale i takoví lidé poslouchají Evropu 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
4: Vážně? vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti.

0: si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebylil mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2 a blíží se 18. hodina. No a my se podíváme na stanování, protože stanování samozřejmě k létu patří. Stanování je zvláštní věc. Člověk celý rok vydělává peníze, aby si pak o dovolené dobrovolně zaplatil za to, že bude spát na zemi, bude žrát hmyz a ráno ho místo budíku probudí soused rozepínající stan v 5:30 ráno. Já jsem na internetu narazila na seznam, proč jezdit a nejezdit stanovat. Tak schválně, který jste tým? Důvody, proč nejezdit stanovat? Nesnesitelné horko nebo nesnesitelná zima? Hmyz, divoká zvěř, špatně se vyspíš, jsi bez elektřiny, strašidla z lesa, je s tím spousta práce a musíš tahat všechnu výbavu tam i zpátky. No a důvody, proč jezdit stanovat? Protože jsi chudý a nemáš peníze na normální ubytování. Jako musím říct, že lépe bych to neřekla, já už mám evidentně svoji éru stanování za sebou, ale jestli jste vášniví kempaři, tak si to prosím neberte osobně. No a jestli mě posloucháte ze stanu, no tak doufám, že vám právě dovnitř nevletěl komár a že si užíváte krásný stanový den za doprovodu Evropy 2.
1: Evropa 2.

0: 18. hodina je za dveřmi, posloucháte Evropu 2 a poslední dnešní zprávy má pro nás Luzka Hněvkovská.
1: Přeju hezký večer. Červnové a červencové bouřky způsobily klientům pojišťoven tisíce škod za stovky milionů korun. Klienti nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivním dešti. Nejvíce případů mají ze středních Čech. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu a nafty budou řídit podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Teď už má slovo Zuzka.
2: Skuteč na Chrudimsku plánuje opravu koupaliště. Stále však není jisté, zda se do ní město nakonec pustí. Rozhodovat bude cena a nové složení zastupitelstva po volbách. Původní projekt nyní přepracovává kvůli nové strojovně. Ve starém zařízení totiž nádrže na čištění vody protékaly. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela dnes od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Hasiči ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, poté ho snížili na druhý. Nyní rozebírají zbortcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě do noci.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále je neprůjezdná kvůli nehodě kamionu D3 na 91. kilometru u Soběslavy. A to na trase České Budějovice Praha. Poslední volný sjezd je 95. A kolona komplikuje provoz na pražském okruhu od 23. kilometru od nájezdu z D5 směrem k D1. Popojíždět budete 15 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky a ojediněle i velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat. Teploty ale ještě vysoko, 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Je to s úsměvem, takže dobrý.
1: A tak... Bouřky nás nezastaví, horko taky ne.
0: Takhle, nás nezastaví nic.
1: A tak můžeme odstartovat večer na maximum schválně s
0: Bou
1: Štěpánem.
0: Děkujeme. Ano, s novým týdnem je to taky večer na maximum až do 20 hodin. Bude Evropa 2 hrát podle vás a těším se, jaký songy vyberete. Na úvod je tu MimiWeb, tak ať už jste kdekoliv, díky za vaše uši a přeju krásný pondělí s Evropou 2. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Je pondělí s datem 13. července. Večer na Maximum otevírá své brány a je pouze na vás, co prolítne éterem až do 20 hodin. Celý týden to budeme spolu. A jsem zvědav, jak se vaše nálada, vaše letní rozpoložení promítne do výběru muziky. Co mám zahrát a co vyřídit? Tak vzkazy pište buď na Instagram Evropy 2, případně to hoďte na můj profil Jakub Štěpán Psáno dohromady, určitě to na Instači najdete. A přechystejte i číslo sem k nám do studia 257 408 888. První z vás vezmu, jakmile uslyšíte single Ride or Die, o který se píše Řidič Tomáš. Ahoj Kubo, prosím, zahraj všem řidičům, ať to jede pěkně do rytmu a s rozumem. Díkes. A než začne hrát Declan J. Donovan, dáme si i One Republic se songem Kiss. Skvělý výběr. Skvělý výběr od Terezy, která píše: Ahoj Jakube, tady Terka z Českých Budějovic, jsme s holkama na zahradě, grillujeme, pijeme prosecco a slavíme, že jsme se konečně po půl roce všechny sešli. Tak nám zahraj náš oblíbený song Kids od One Republic, ať prostě zapomeneme, že zítra ráno vstáváme do práce. Dámy, užívejte! Pořádnej mejdán i v pracovním týdnu je během léta úplně v pohodě. A kdyby byla ráno kocovina, tak i ta je v pořádku.

Laďte večer na Maximum na Evropě 2. Do studia se sice dovolala Monča, ale jak vidím, spojení se nám přerušilo. I tak Meduzu, kterou se chtěla, samozřejmě zahraju. Škoda jen, že už se nedozvíme, pro koho by případně byla, ale určitě udělá radost i ostatním posluchačům. Tak vy ostatní, klidně pojďte volat znovu 257 400 888 Evropa 2.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte pondělní večer na Maximum na Evropě 2 a na druhé straně je linky 257-400-888. Jarmila, ahoj.
1: No ahoj.
0: Odkud voláš?
1: Z Jílového.
0: A jaké tam je v rámci možností počasí? Má být ještě stále krásně, ale zítra se to má pokazit? Tak náhodou, jestli
1: příjemně.
0: Už...
1: Příjemně.
0: Žádná zásadní změna se ještě nekoná. Prosím tě, co léto u tebe?
1: No, léto bude pracovní.
0: No tak ale pracovní, hele, bez práce nejsou koláče.
1: A ty, no to je pravda.
0: A ty koláči budou vypadat, jak nějaká dovolená se plánuje?
1: Dovolená se neplánuje, pouze wellness. A budeme v práci.
0: To je taky dobrý. Důležitý je si to udělat hezký. A hlavně, aby ta nálada byla pokud možno famózní. Je u tebe famózní?
1: Ano, je.
0: Pořádku. Tak ti zahraju. Shakira, Waka Waka. Na tom jsme se domluvili, pro koho to bude.
1: Pro mýho miláčka.
0: Něco mu vzkážeme?
1: Ať je takový, jaké je.
0: Dobře, tak já to pošlu i tobě.
1: Děkuju.
0: Ať máš radost,
1: tak jo?
0: Měj se krásně, díky za zavolání. Ahoj.
1: Ahoj.

0: nejlepších. Máte Evropu 2 a večer na maximum. Direct se paní, vzkazy přečte v dalších minutách. Určitě zazní Kygo, Griffin a Khaled nebo i Lake Malawi. A probereme téma, které se dost možná týká i vás. Proč právě v létě přeskočí jiskra tak snadno? A co z ní zůstane, když prázdniny skončí? Za chvíli bude řeč o letních láskách, které možná nejsou tak nevinné, jak vypadají. Buďte na dosah, tady je vaše Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Zpátky k muzice.

Večer na maximum na Evropě 2 okoření, za chvíli song z konce 90. který je o samotě a touze najít někoho, kdo člověku zpříjemní noc. Nemám prozrazovat, co to bude, ale garantuju vám, že píseň 100% znáte a že vás zaručeně rozhýbe. Vybral to Roman z Kladna, který napsal: ahoj Kubaj, z tuhle písničku bych poslal všem, kteří dnes pracují na noční, a speciálně mojí kolegyni Lucce. Ta vždycky tvrdí, že není unavená a pak usne během přestávky s hlavou na stole. No, tohle jí probere na 100%. O tom vůbec nemusíme pochybovat. Taky jsem sliboval, že bude řeč o letních láskách. Kdo z vás ji někdy nezažil? Letní lásky nejsou jen věčné téma pro filmy a písničky. Podle amerických dat zažilo letní románek 42% žen a 52% mužů. Skoro každý druhý člověk tak má někde v paměti příběh, který začal během dovolené, na festivalu nebo během večera, kdy se náhodou nechtělo jít domů, a ne vždycky skončil posledním dnem prázdnin. U části lidí z letního randění vznikl i dlouhodobý vztah. Na rovinu, léto tomu zkrátka přeje. Máme víc volného času, lepší náladu, častěji někam vyrážíme a jsme otevřenější lidem a samozřejmě i novým zážitkům. Takže jestli vás někdy zasáhla letní láska, nejste naivní. Jen patříte k velmi početné skupině. Je to vlastně krásná věc, jen někdy má pokračování přesně o 9 měsíců později. Tak na to bacha, Evropa 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Dermot Kennedy dohrává Féteru Evropy 2, ale Far Ben pokračuje u Večera na Maximum a na další hudební výběr vytočte číslo sem ke mně do studia 257 400 888 Evropa 2.

0: Společnost vám dělá pondělní Evropa 2 večer na maximum a na druhý lince 257-400-888 je Šimon. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsi mi prozradil?
1: Mohli byste mi prosím
0: ano
1: zahrát Svíčili od Bena?
0: Ano, mohli. Pro koho to bude?
1: Pro moji nejlepší kamarádku Vanes.
0: Ano. Co jí vzkážem?
1: Uh-huh.
0: Co jí vzkážem, Vanesce?
1: Ať se má hezky.
0: Stručný a výstižný. Je to takhle všechno?
1: Jo.
0: Dobře, tak dejte volu mé doprava a zase někdy si bude. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Ladíte prázdninovou Evropu 2, Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa nebudou chybět u večera na maximum. Hoj Kubo, prosím, zahraj song Girl Next Door, mě a se hře lídě. Jsme na rozkoši, E2 tady hraje na plný obrátky a tohle by nám zvedlo už tak perfektní náladu. Díky moc, Háňa. Dobře, pouštím za chvíli. Vy ostatní pište dál na Instagram, až do 20 hodin hraje Evropa 2 podle vás.
1: Evropa 2, 80.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Uši k vám vibruje Evropa 2. Někdo je na dovolené, někdo holt musí být v práci, takový je úděl dospěláků a jsou i tací, co mají dneska za sebou hodně dlouhý výšlap, rovných 30 kiláků. Oliver píše, čau Jakube, s mamkou, sestrou a kamarádkou jsme byli na túře v Krkonoších a na cestu domů by nám šťávu dobili Imagine Dragons a song Enemy. No, v tomhle vedru si dát takhle do těla, i když v horách asi takový vedro není, ale i tak, klobouk dolů, že jste to zmákli. Aspoň bude na co vzpomínat. Držte vlnu, Evropa 2.

Tady je vaše pondělní Evropa 2 a večer na maximum. Prázdninový vibe se promítá i do vašich hudebních typů a je to super, protože tempo se střídá, to mám přímě hodně rád. Dáme si 100% Miraj s Evou Farnou, chybět nebude ani Damiano David, píšete si i o spojení Post Malone a Morgan Wallen. Až do 20 hodiny playlist Evropy 2 váš. Pište dál na Instagram Evropy 2 nebo to klidně hoďte na můj profil Jakub Štěpán, volba je čistě jenom na vás. Mimochodem, máte pocit, že jako dospělí si užíváte málo zábavy? Čerstvá data totiž ukazují, že až polovina populace takový dojem má. Víc o tom dáme řeč v dalších minutách, teď jdeme na maximum muziky a klidně mě pojďte vytočit, samozřejmě telefonem, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Čekám na lince 257 400 888. Díky za vaše uši, tady je Evropa 2.

0: Eva Farná, Meraj, Féteru Evropy 2. Jardo, máš radši pomalejší nebo svižnější tempíčko?
1: Dobrý večer.
0: Ahoj.
1: Mám rád spíš rokovější tempíčko.
0: Tím jsme trošku naznačili, co nás čeká z hudby. Než se k tomu ale dostaneme, makáš nebo dovolenkuješ?
1: Teďkom relaxuju.
0: No tak to je ale něco mezi, teda, odpověď.
1: Přesně tak. Teď relaxuju.
0: Počasí přeje, kocháš se zleva doprava.
1: Rozradil... V peci po sněžku je málo lidí, je tady teplo.
0: V peci po sněžku je málo lidí?
1: Teď už jo.
0: A zítra...
1: Teď jsou všichni na večeřích a venku už tady je.
0: Zrovna jsem si říkal, hele, tak dobrý, šli si naplnit břicha, ale teď tam musí být přeci narváno, že jo?
1: Jo, to asi určitě, no. Penzion je, hotely a tam.
0: Jo, na druhou stranu, hele, je super, že ty lidi zůstávají i doma. Bylo by to smutný, kdyby pec pod sněžkou zela prázdnotou, ne?
1: To je pravda.
0: Tak co si dáme?
1: Já bych tě poprosil od Bryana Adamse, Summer of 69.
0: Vlastně, pro koho?
1: Ale bude to pro mou ženu, Adelku, která... Si myslím, že asi nebude teďkom poslouchat, nejsem si jistý.
0: No kdyby náhodou, tak jí zdravíme.
1: Ale pro všechny ostatní a pro tebe.
0: Dobře, já ti děkuju, měj se krásně a zase někdy se budu těšit. Ahoj.
1: Hezký večer.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Společnost vám dělá večer na maximum na Evropě 2. Možná si teď konečně dopřáváte klidu, už po návratu z víkendu do práce jste zjistili, že nic dalšího nemusíte hasit, což je určitě dobrá zpráva, ale jak ukazují data, skoro polovina dospělých říká, že jejich život má málo zábavy. Ne málo práce, málo povinností, mailů nebo příkazů k platbě, těch máme ve výsledku víc než dost, ale obyčejné radosti, u kterých se na chvíli vypne hlava a den nepůsobí jako seznam úkolů. Za největší brzdu lidé označují peníze, čas a povinnosti, což zní přesně jako dospělý život v jedné větě, že jo? Dobrá zpráva ale je, že zábava nemusí znamenat například víkend na Maledivách. Někdy stačí vyjít ven, pustit si hudbu, potkat se s někým, u koho nemusíte předstírat, jak je všechno zalitý sluncem, a dát tak dni trochu lehčí tón, tudíž jestli si dneska nebo klidně i zítra dopřejete něco jen tak pro radost, vůbec se neomlouvejte. Někdo chodí na terapii, někdo si koupí dort a upřímně, někdy má ten dort daleko rychlejší účinek. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe.

Ladíte večer na Maximum na Evropě 2. Pročítám tady zprávy z Instagramu, těch zpráv je tady od vás mraky. Já jsem upřímně rád, že prázdniny užíváte s Evropou 2. Ahoj Kubo, tady Lukin z Mělníka. Zahraj něco pro mojí přítelkyni Sáru. Dneska jsme se trochu pohádali kvůli úplné blbosti a oba teď předstíráme, že jsme strašně uražení. Tak jí posílám song jako první krok, omluvu si nechám až podle toho, jak zareaguje. Jej, tak snad vám to dobře dopadne, Lukáši. Monika z Ostravy píše, čau Kubo, jsme s rodinou na cestě k moři, děti se už po třetí ptali, kdy tam budeme, manžel zabloudil, i když má navigaci a já se snažím udržet letní pohodu, tak nám prosím zahraj něco, co v autě na chvíli nastolí mír. Dobře. A pak tady mám krátký vzkaz od Rudolfa, ať zahrajou něco pro děti na táborech a personál se vzkazem, pstruzy jsou boží. To jsou. A citron to ví taky.

Posloucháte Evropu 2 a díky Janě Schebu se oživíme film Pláž s Leonardem DiCapriem. Song Pure Shores od All Saints zachycuje touhu najít klidné místo, kam člověk skutečně patří, a přeju všem, aby ho našli. Děkuji za zahrání, Jana. No, dlouho jsem tuhle píseň neslyšel, tak pojďme se tady společně vrátit do roku 2000. Tady je vaše pondělní Evropa 2.

0: jsou vaše uši kdekoliv. Je super, že u toho taky vaše pondělní Evropa 2 na 257-488-88 se mi dovolal Richard. Richarde, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jsem se tady u toho jména Richard zakecal trošku, jako už to šlo stuha. Se říkám, nejvyšší čas, ano, s 8 hodinou zaklapnout, prásknout dveřma a jít domů. Jak je to u tebe?
1: Já nekončím ještě do 23. Já jsem na letním táboře, takže práce je dost celý 2 týdny teďka.
0: Ty bláho, kolik máš na bedrech dětí?
1: Já naštěstí nemám ani jedno, když to tady řeknu. Já jsem pomocnej vedoucí, vypomáhám všem ostatním.
0: Jasně, předpokládám, že jim teda ale něco zahraješ, respektive já zahraju, ale ty vybereš.
1: Já bych všem na našem táboře poslal Earth Song od Michaela Jacksona.
0: Ano, na jaký tábor konkrétně?
1: Je to tábor Agentura PAS v Horním Vysokém.
0: Dobře, tak jestli je to všechno, doufám, že nejenom děti z toho budou mít radost, teď to psychicky vydrž a zase někdy se budu těšit, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, pondělní večer na maximum, míří do finále, ale ještě zvládneme několik vzkazů z Instagramu. Ahoj Jakube, posíláme pozdrav z rozpáleného auta na cestě domů, klimatizace nestíhá, tak snad to zachráníš aspoň ty. Co takhle Michal Šulte, děkuju Renča. Jasně, jasně, může být. Ostatně o něj si píše, jak čtu Ester z Velkého Beranova. Ahoj Kubo, zahraj Šulteho pro všechny, kteří mají dneska chuť zbalit pár věcí, vypnout telefon a zmizet někam, kde se neřeší e-maily ani budík. Děkuju za zahrání. Vanastovky byste taky rádi slyšeli. Prosím o song Otevři oči, ať je dnešní večer pokud možno na jedničku. Je to pro mě dost důležitý a tohle bude pro mě a mojí nastávající. Snad nám to pomůže k životnímu kroku. Snad. Díky, Michal. Wow. Tak jestli čtu správně mezi řádky, držím palce a dej vědět, jak to dopadlo. A taky tu mám pozdrav z terasy, je báječný podvečer, sklenička nalitá a vedle mě člověk, se kterým je mi parádně, chybí už jenom písnička od tebe, cokoliv českýho, prosím, děkuju Katka a Zdenda. Dobře, víc už toho do večera na maximum pro dnešek nestihnu vecpat, ale zase je to motivace na zítřek, protože od 18 hodin jsem tu pro vás zas a už teď můžu slíbit, že o muziku se i během úterního večera na maximum postaráte jenom vy. Tak se mějte krásně a zítra ahoj.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
0: No, já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo, ty vole, jo, tam bude víc radost. Já vám pluju.
2: Ale víš co?
1: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj.
0: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden

často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem nevěděl kam dál.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
2: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
1: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
2: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
3: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: come back to the blog era one time.
1: Hudební novinka Evropy 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to je já, to je já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
2: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
1: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
2: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
3: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět ty křehký limity vlastní osoby. Až

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy.
6: Německa.
7: Frontchas bez uch.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jalo!

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
4: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
1: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá, čím?
1: To se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slunko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.